Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: Rádio Černá Hora.
1: Psst. Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na moje Orlické hory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.

0: Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
2: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
6: Migové.
5: Harley.
6: Sindel X.
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
12: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásné středeční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí nad Oslavou poptávka nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 tisíc korun hrubého. Evropský parlament v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně se už dohodli v červnu. A pojďme také na sport. Mistrovství světa zná poslední dva čtvrtfinalisty. Argentina předvedla skvělý obrat na poslední chvíli, když otočila utkání s Egyptem z 0-2 na 3-2. Lionel Messi sice neproměnil penaltu, svou osmou trefu na šampionátu však selhání napravil. Jeho Američané se utkají ve čtvrtfinále se Švýcarskem, které v závěrečném osmifinálovém duelu po bezbrankové remíze porazilo 4-3 v penaltovém rozstřelu Kolumbii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Město Letohrad ještě zváží směnu pozemků se státním pozemkovým úřadem, který požaduje doplatek přes 1,1 milionu korun. Radnice chtěla výměnou pozemků získat místo, kde by se daly stavět nové rodinné domy a zvětšit zahrady současných domů. V červnu se směnou zabývali zastupitelé, ale neschválili. No a jak to bude vypadat s počasím? Dneska čekáme na východě Čech polojasnou nebo jasnou oblohu a teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme 13 až 17 stupňů Celsia.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
12: Je pár minutek po šesté, krásné středeční ráno. Dneska je 8. července a jestli jste si říkali, že tenhle týden trvá nějak dlouho, mám dobrou zprávu. Víkend už je na dohled. Takže dneska žádné velké hrdinství, stačí zvládnout středu s úsměvem a o ten se postaráme i my. Jsme Hit Radio s vámi, Lea, taky Filip, tak dobré ráno a startujeme snídaní šampionů právě.

Tak rozhodně, já si ale myslím, že ono se furt mluví o Messim a pro ty, co to nesledují, tak to snad zní, že Messi jako porazil Egypt sám, jako Messi nedal penaltu, to bylo změno, to bylo za stavu 0-1 a potom dával vyrovnávací gól, nicméně ty další dva góly dal zas někdo jiný. Na druhou stranu Messi dal 21. gól na mistrovství světa jako celkově.

0: kontroverzní rozhodnutí rozhodčího. Říká se, že takzvaně tlačej. Oni mají docela lehký soupeře pořád a mají problémy. Každopádně Messiho musí ocenit všichni. V jeho věku 38 let dává prostě takovej gólu. Je hustej za mě.
1: A máš konkrétně ty nějakého favorita?
0: Jako favorita na vítězství nebo oblíbený hráč? Já si myslím, že vyhraje Francie celkově. Která hraje s Marokem ve čtvrtfinále.
1: Ano.
0: A ještě taková perlička je, ještě jsem chtěl říct, že Messi mu je 39, pardon, protože měl nedávno narozeniny, že dneska se vlastně po dlouhý době nehraje ani jeden zápas, takže ženský si můžou odpočinout. Kdyby vám chlap dneska tvrdil, že jde koukat na fotbal, dámy kecá, dneska je volno, dneska se nehraje, až zítra.
1: Díky za připomínku, hezké dobré ráno, Krištof, Dominika Aláďa, půlnoční hřích. To se hodí k tomu. Takže chlapi, dneska žádný výmluvy na fotbále.

0: Hit Rádio s vámi, hezké dobré ráno. Baví vás tohle horké léto? Tak si zvykejme. Podle prvních předpovědí na druhou půlku roku to vypadá, že léto letos prostě odmítne podepsat výpověď. Nejde jen o srpen, ale i o září, říjen, listopad a kdo ví, možná i prosinec, které mají být nadprůměrně teplé. Takže planeta si asi řekla, že nám dluží za všechny ty pokažené květnové víkendy. Já jsem s tím docela v pohodě. Jsem tým nekonečné léto, ale z představy Mikuláše v tričku, v šatech, v sukních jsem trošku zmatená, tak pokud to takhle půjde dál, tak letos místo Martina na bílém koni, tak přijede asi Martin na paddleboardu, ne?
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirář.
1: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
2: Michové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
0: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Šmitová. Pozor na dopravní omezení na Náchodsku. Čeká v Polici nad Metují, kde se pracuje ve Žďárské ulici. Je dočasně neprůjezdná. Jezdí se tam proto po značené objízdné trase.
1: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Allfincar hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na allfincar.cz/kariéra.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Blow Your Fire, Codaline. Hezké dobré ráno, 2 minutky po 6:30. Posloucháte středeční snídaní šampionů. S vámi Lea a Filip a dáme si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, slavný jedlík Joey Chestnut opět potvrdil svou dominanci na tradiční soutěži v New Yorku a dokázal během pouhých 10 minut spořádat neuvěřitelných 66 hot dogů. Mezi ženami pak svůj titul obhájila Miki Sudová, která zvládla sníst 51 párků v rohlíku. Miki Sudová, to je docela dobrý, ne? A Chestnut je samozřejmě v překladu kaštan. V ulicích Buenos Aires budí rozruch netradiční fotbaloví fanoušci, mluvili jsme dneska o Messim. Místní pejskař totiž oblékl celou svou smečku 13 psů do argentinských reprezentačních dresů. Čtyřnozí příznivci teď během mistrovství světa doprovázejí svého majitele na každém kroku. No a madridská hrdost měla letos na programu i jeden pořádně adrenalinový bod. Účastníci festivalu se tam utkali v tradičním běhu na vysokých podpatcích. Podmínkou pro start byla obuv s jehlami o minimální výšce 10 cm, což vedlo k řadě krkolomných pádů, protože soutěžili i pánové samozřejmě.
0: To mi divný nepřijde, protože občas vlastně vidím, že i chlapi na těch podpatcích tančí. Dokonce mám takového kamaráda, který tohle dokonce i vyučuje. Proč jsem řekla dvakrát slovo dokonce?
2: Protože je to dokonce jako neuvěřitelný
0: závod. Já bych
2: řekla,
0: že někteří pánové umí chodit na podpatcích lépe než my ženy. Jdeme hrát Vanessa May Destiny. Buďte s námi.

0: Pattinson konečně kápnul božskou, proč chyběl na svatbě Taylor Swift. I když tam byla klika od dveří, prý musel makat. No a pak přidal jednu vlastně zásadní otázku. Proč se ptáte? Oni tam něco rozdávali zadáčo? Na druhou stranu odmítnout pozvánku na svatbu Taylor Swift kvůli práci je buď největší flex historie nebo diagnóza workoholismu. A taky pragmatismu, protože na tuhle svatbu byste jako svatební dar museli dát do obálky takový 2 kk, ne-li 3 kk v Praze, abyste nebyli za trapáka. Teď se mrkneme na cesty. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Milí lidé, Červenokostelecký i přes Polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
3: Přijďte pobejt.
4: Co s načatou středou, tak můžete vyrazit třeba na hory. Do ski resortu Černá hora Pec na Černou horu, kde právě dneska zažijete dobrodružství 4 živlů. Čeká vás zábavná hra, taky úkoly a odměny, které budou bavit dospěláky, ale i děcka. No, doražte kdykoliv během dne právě do ski resortu Černá hora Pec. Hezkou středu.
5: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
10: Konečně budete spát jako na obláčku.

0: Restaurace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: For camping. Venku je nám krásně.
2: Tady chci bydlet.
1: Venku?
2: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
1: A kde bude ložnice?
2: Na louce pod hvězdami.
1: To je ale velká ložnice.
2: Největší na světě.
1: No jo. A co koupelna?
2: No, v potoce.
1: A sousedi?
2: Už se hlásí.
1: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
2: Jo, tady nám je krásně.
1: For camping. Venku je nám krásně.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor na Orlicko-Ústeckou Blanč Krouně. Dopravní omezení tam nově čeká v ulici TG Masaryka, která je neprůjezdná. Jezdí se po náhradní objízdné trase.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Tak jo, šampioni.
8: Zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 51 minutek, aktuální čas, středa, 8. červenec, s vámi Lea a Filip, středeční snídaně šampionů, díky, že vstáváte s námi. A teď společně jedeme na výlet. Teda ne my, ale premiér a prezident si společně vyrazili na výlet na summit NATO do Ankary. Jen každý zvlášť a dělají, že se tam vlastně vůbec nevidí. Co mi to jen připomíná, Filipe? Jo, už vím, sousedy, kteří se potkají na dovolené v Chorvatsku. A ještě na jednu věc jsme si tady teď vzpomněli, jak jsme se bavili mimo éter, jak mají jít na tu večeři k tureckému prezidentovi, tak jsou vlastně nervózní z toho, že je posadí k sobě.
1: No já, mě to spíš připomnělo, jako když my dva jdeme spolu pro snídani, tak já taky vždycky dělám, že Leonu neznám, protože ona se vždycky chová tak jako schválně mi dělá to, že abych se styděl, tak tam na mě křičí a že za chvíli vysíláme a dělej Filipe, takže já bych to přirovnal k tomuhle, ale já jí to zakázat nemůžu, aby se mnou jela, asi jako Babiš, no, akorát tady to nemusí nikdo nařizovat, že jde se mnou, prostě se mnou jde.
0: Já jsem prostě taková, no, neberu se vážně, dělám si legraci úplně ze všeho. Každopádně, já bych radši teď povolala Lady Gaga, ať to trošku začaruje, ať to dobře dopadne. Abrakadabra.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Ploty Pardubice.
4: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné středeční ráno, je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Většina Čechů věří, že lékárníci dokážou odhalit skrytá rizika při užívání léků. Podle nového průzkumu České lékárnické komory ale víc než třetina lidí stále vnímá dotazy utápajících pultů jen jako nutnou formalitu. Farmaceuti přitom upozorňují, že jejich otázky mají zásadní smysl. Mohou zabránit nebezpečným kombinacím léčiv nebo pacientovi nabídnout bezpečnější alternativu. Klíčová je pro ně také přímá spolupráce s ošetřujícími lékaři. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. A pojďme také na tenis. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes bojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Suchý polder u Kutřína na Chrudimsku začne podle státního podniku Povodí Labe sloužit ve zkušebním provozu v polovině příštího roku. Přestože v té době ještě nebudou dokončeny všechny stavební objekty ani technologie, hráz už bude schopná zadržet přívalovou vodu a plnit hlavní protipovodňovou funkci. No a jak to dneska bude vypadat na obloze? Počasí na východě Čech na dnešek slibuje polojasnou nebo jasnou oblohu. Teploty se v maximech dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách pak naměříme kolem 15.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Je krátce po sedmé, dobré ráno, ranko ránečko. Máme středu 8. července a dnešek je takový oficiální den, kdy vlastně už můžeme začít mluvit i o tom víkendu, aniž by se na nás někdo díval po tom prodlouženém volnu divně, že jo? Ještě pár dní vydržet a bude to doma. Do té doby jsme tu my, dobrá muzika, ranní pohoda. A taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Těšíme se, komu uděláme radost. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, pokračujeme dál. ATC, Around the World, la la la la la, dobré ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: Posloucháte Hit Radio, 7 hodin 11 minutek a pokračuje tenisový Wimbledon. Vlastně spíš než pokračuje, jde do finiše a Češky zase ukazují, že mají na slavnou salátovou mísu přednostní právo, protože do semifinále na anglické trávě se probojovala už Karolína Muchová a bacha, teď přiznala, že má dokonce alergii na trávu. Jako byste byli špičkový kuchař a měli alergii na sůl.
1: No, ale ono zas na trávě se hraje vlastně jenom tenhle jediný turnaj, jinak se hraje buď antuka nebo tvrdý povrch.
0: Tak naštěstí prostě adrenalin je silnější než zodak nebo zirtek, že jo, co si budem. No. A skvěle to zvládla. Každopádně dneska ještě budeme fandit v boji o další semifinálový post ve 14:00 zhruba, tak našeho času asi Lindě Rožkové. A mít 2 Češky v semifinále, dej bože pak ve finále, to už by bylo něco.
1: To by byla nádhera, je to opravdu obrovský úspěch pro český tenis. Škoda jen, že Jiří Lehečka vypadl v tom mužském podání s Němcem Zverevem.

0: specifický, protože ten zápas, jelikož se nedokončil do 23. hodiny večera, ty pravidla ve Wimbledonu jsou jasný, ten zápas se přerušil a oni ho museli dohrávat druhý den, že si na to český tenista trošku stěžoval, že to nechápe, protože pochopitelně, když se ten zápas přeruší, je to něco jiného potom. Takže škoda, ale Češky, jedeme na to.
1: Držíme palce a přejeme, abyste měli velký happy day. A my jdeme hrát další muziku. One Republic, Run, Run, Run a taky Eva Farná a Mirai. Dobré ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Posloucháte Hit Radio 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno a jedeme spolu do Brna. Sice je to Brno, ale stejně je to strašně hezký. Strážníci tam celý rok zapisovali dobré skutky lidí a teď oznámili, že se tam děli prakticky každý den, což je prostě nádhera. Nejčastěji šlo o nálezy, žena například přinesla na služebnu bezmála 250 000 korun, anebo 14-letý chlapec 25 000 korun. Lidé ošetřovali poraněné chodce, poskytovali první pomoc epileptikům a taky dělali dokonce i srdeční masáže a upozorňovali i na odemčení dveře, odchytávali zatoulaná zvířata a prostě pomáhali všude, kde a jak se dalo. Ještě to s tím Brnečkem není tak špatné, já vám tleskám, fakt.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na dopravní omezení v Hradci Králové, čeká v Jaroměřské ulici, která je neprůjezdná. No a opatrně taky v Pardubicích, kde se dál pracuje ve Volkrově ulici.
5: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Olfincar hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na olfincar.cz/kariéra.
6: Hit Radio Černá Hora.

0: Šamfel, Jonas Blue, Hit Radio, středeční snídaně šampionů s vámi Lea s Filipem. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, studenti jedné ze středních škol v americkém Michiganu pojali svůj poslední školní den opravdu stylově. Místo auty nebo pěšky dorazili do školy na traktorech, čtyřkolkách a golfových vozících. Jejich takzvaný traktorový den už má ve městě status a legendární tradice.
0: A zpíval jim k tomu MiG 21. Brm, brm, brm, brm, brm, brm, brm.
2: Brm, brm. Obyvatele jednoho německého městečka vyděsil uprchlý mýval, který se vloupal do místní pekárny. Zvíře tam přes noc zlikvidovalo zásoby koblih a koláčů. Ráno ho pekaři našli spát přímo v krabici od mouky, odkud ho museli opatrně dostat ochránci zvířat. No a byli jsme taky u mistrovství světa ve fotbale, tak návštěvníci fotbalového šampionátu v Miami si musí sáhnout hluboko do kapsy i při nákupu občerstvení. Luxusní menu na stadionech totiž nabízí třeba bramborové krokety s kaviárem za 1600 korun. A pozor, ceny piva se v přepočtu šplhají k hodnotě 500 korun za 1,5 litr.
0: To je strašný.
2: To je hrůza, ještě že nepiju pivo.
0: Jdeme si radši zlepšit náladu, rychlá pětka, pište, chci soutěžit 777-937-777. Teď už čerstvě vdaná Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak rychlá pětka, čekáme, těšíme se, komu uděláme radosti. Jsme Hit Radio.

0: zpívá vás Eteru Hitrády a hezké dobré ráno. Rychlá pětka, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Já už teď vím, že máme na telefonu, normálně se podržte, posluchačku Leonu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to je strašně divný, když se někdo jmenuje jako já. Jak jsi k tomu jménu přišla?
2: Mamce se líbilo.
0: Tak Leonko, já doufám, že jsi připravená soutěžit, protože 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou čekají tady ve studiu pro tebe. Tak jdeme na to.
2: Dobře.
0: Jo, tak jo.
2: Jdeme, no.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Leonko, vyjmenuj 3 věci, které nemůžeme dělat v sauně.
2: Vařit oběd, jet autem, kopat brambory.
0: Výborně, pokračujeme dál.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Zaspívej nám kousek písničky Skákal pes.
2: Skákal pes, přes obec, přes zelenou louku.
0: Výborně, tleskáme, bereme hvězda, superstar. Pokračujeme dál.
1: Otázka třetí, 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval křestním jménem prezident Masaryk?
2: Tomáš Garik.
0: Ano, výborně, uznáváme, bereme. Pokračujem.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na šachovnici?
2: Černá.
0: Ano. Ano, a poslední otázka. Leo, je dneska čtvrtek?
2: Ne.
0: Je to doma, slyšíme radosti. S kým vyrazíš?
2: No s manželem, právě jsme o tom minulý víkend mluvili.
0: No tak to je skvělý, tak já doufám, že si to užijete, protože ty lupeny máš 4 a je to na libovolný koncert. Mrkni se na web hudbanavinicich.cz, vybereš si, protože je to unikátní projekt spojující hudbu a víno. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, měj se krásně.
2: Děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
0: No a přátelé, vy nesmutněte, protože hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, kouzelné prostředí, vinařství Sonbrek, Lahofer, Valtice, Zlomek, Vávra, prostě spousty dalších, mrkněte na jejich webové stránky hudbanavinicich.cz, tak zítra na vás čekají další 4 lupeny.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
1: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích

0: David Koller, i ten je jeden z účinkujících Hudba na Vinicích. Máte se opravdu na co těšit, takže dobře pozorně poslouchejte naše Hitrádio, protože zítra 4 vstupenky opět v rychlé pětce pro někoho z vás. Za chviličku Kamarád a spousty dalších skvělých hitů. Tak děkujeme, že vstáváte s námi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
4: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Více prostoru, méně starostí a k tomu jedinečná nabídka od Olfincar. Toyota Corolla TS nabízí spolehlivý hybridní pohon, nízké provozní náklady a bohatý vnitřní prostor. Pouze teď na operativní leasing už od 4 590 korun měsíčně bez DPH. Navštivte nás v Hradci Králové, Pardubicích nebo na olfincar.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio.
7: Taky si na to pamatuješ.

0: venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Rádiu.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: července. Kaufland.
1: Psst. Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt. Třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
2: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dopravní omezení dál pokračuje na dálnici D11. Dávejte si pozor mezi kilometry 96 a 99 v obou směrech. Dočasně je tam zúžená vozovka, tak s tím dopředu počítejte.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na

0: smysl pro humor, ne?
1: Hele, ono je asi jedno za mě, jestli hraje Minecraft nebo Maria, člověče, nezlob se. Tenhle ten frajer vydělává desítky milionů korun měsíčně, takže když je dneska ten den matematiky, co jsme ještě nezmiňovali, tak jsem spočítal, aby jsme trochu záviděli, že denně si Haaland vydělá 2,1 milionů korun za jeden den. No a abyste to nemuseli počítat, tak za hodinu teda 87 500 korun. A to může třeba i spát, být v sauně, dělat cokoliv.
0: 80 tisíc korun za hodinu.
1: 87 500.
0: Já teď počítám, kolik máme za hodinu my dva.
1: No, tak jako podobně docela, no.
0: Hezké, dobré ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné středeční ráno, 8:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí na to slavou poptávku nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 000 korun hrubého. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně, zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak pojišťovny přispívají 900 korun. A pojďme také na sport. V semifinále Wimbledonu na sebe stejně jako loni narazí italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Obhájce titulu a první hráč světového žebříčku Sinner v úterý v Londýně porazil Němce Jana Lenarda Struffa 7-5, 7-6 a 6-3. Sedminásobný vítěz Djokovic zdolal třetího nasazeného Kanaďana Felixe Ožera Alisimaya v pěti setech. V ženské dvouhře uspěla sedmá nasazená Coco Gauffová. V semifinále nastoupí proti Karolíně Muchové, která vyřadila Japonku Naomi Osakaovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Město Letohrad ještě zváží směnu pozemků se státním pozemkovým úřadem, který požaduje doplatek přes 1,1 milionu korun. Radnice chtěla výměnou pozemků získat místo, kde by se daly stavět nové rodinné domy a zvětšit zahrady současných domů. V červnu se směnou zabývali zastupitelé, ale neschválili. No a jak to bude vypadat s počasím? Dneska čekáme na východě Čech polojasnou nebo jasnou oblohu a teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů. Na horách naměříme 13 až 17 stupňů Celsia.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.

0: Posloucháte Hit Radio, dneška 8. července je Světový den videoher a na mě jde prostě obrovská nostalgie. No, nostalgie, ano, tam možná taky nostalgie. Tak schválně, jestli pamatujete, holky, kluci, Fildo, jak jsme to prostě za dávných časů pařili. Za mě byla nejoblíbenější videohra tahle, jo. Hele, poslouchejte. Kdo by to neznal? Legendární Mario nebo Mortal Kombat nebo taková ta koule, co požírala ty kuličky, Pac-Man.
1: Pac-Mana myslíš, jo?
0: Skvělý prostě, ale taky pamatuju na to, jak táta zahlásil, že si vypalujeme obrazovku u těch monitorů, u těch počítačů, muselo se prostě skončit, nebo když mi máma zabavila klávesnici, tak herní maratony se nekonaly kvůli grafice, ale proto, že hry neměly funkci ukládání, takže ta konzole musela být přeci zaplá celou noc, abychom to dohráli a modlili jsme se, aby nám někde nevypadly pojistky.
1: No, člověk tam jedině musel mít takovou obrovskou paměťovou kartu, to dřív byla potřeba k PlayStationu, ale já pamatuju dobu, kde ještě dokonce nebyl Windows a byl takzvaný MS-DOS, operační systém, to je hodně pro pamětníky a tam byly právě tyhle ty staré hry jako Pac-Man, Prehistoric, Prince of Persia a podobně, takže na tyhle tři hry třeba vzpomínám já.
0: No tak nám dejte vědět vy, na co vzpomínáte vy, jaké jsou ty vaše hry, které jste hrávali. Za mě prostě na milionů procent legendární Mario a dokonce já jsem

si domů pořídila i takovou tu retro konzoli, kde máš fakt těch 500 her pohromadě. Mm-hmm. Úplně v té staré grafice, je to taková malá krabička, ale je to skvělý a dokonce to baví i mého 15-letého syna, který vlastně je v tom docela takový zběhlej, že od dnešní doba má úplně jiný hry, jinou grafiku. Tak dejte vědět na 777-937-777, na jaké hry vzpomínáte vy, naši posluchači. Baby.

0: společně vzpomínáme s vámi, našimi posluchači, jaké hry jste vy hrávali. Padlo tady už několik her jako Mario, Prince z Perzie, nebo tady píše Luky, dobré ráno. Já začal na Prince z Perzie přes Doom až po sérii GTA. 90 nám prostě nikdo nikdy nevezme. Nebo další tady píše posluchačka Šárka, když jsem byla malá, tak jsme měli na chalupě starý komp, kde jsem pařila prehistorika a Jackrabbita. Byly to top hry a staré dobré časy, tak Jackrabbita si vůbec nevybavím, vůbec nepamatuju. A nebo tady taky píše další posluchačka Katka, ahoj Leonko a Filipe, tak za mě taky nejvíc Mario, prehistorik byl boží, ještě jsem měla ráda hru Rayman a na PlayStationu Crash Bandicoot, jestli to dobře čtu. Díky za tohle téma, posluchačka Katka, těch SMSek tady přišlo strašně moc.
1: No ale hlavně ty hry, jak si zaspomínáme, Crash Bandicoot, to byla klasika. A ještě tady dodám další, co jsem našel, Wolfenstein 3D, Duke Nukem, Quake 3 Arena, Sonic, anebo Aladdin, to jsem taky hodně u babičky hrával, Aladdina.
0: Ale Jack nebo Rabbit, Tarzana ještě taky jsem hrávala.
1: Tarzan byl taky a já jsem se díval na toho Jack Rabbita, určitě když se podíváte i vy třeba do vyhledávače, tak vám to naskočí okamžitě ta hra.
0: A dokonce tady píše Balda z Nového Jičína, hry se ještě nahrávaly z kazety, nesmělo se drknout do stolu, jinak 30 minut bylo v háji. Retro PC Didactic Game, něco nevím, to už jsou na mě složitý názvy, neumím přečíst. Prostě jo, byly to časy, děkuju za tohle, že tady vzpomínáme všichni společně, píše posluchač Balda. Skvělý, jako tohle téma se hodně chytlo a myslím si, že vzpomínky si tady sdílíme všichni vzájemně. Klidně nám pište dál, jestli jsme ještě nějakou hru nevyjmenovali. Teď se mrkneme na cesty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Trefíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Já už mám hlad!
10: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
11: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
12: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Mami, tati, víte kam pojedeme na výlet?
15: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
16: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
17: Pst! Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
18: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Peaceman. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
19: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Auto s defektem vás teď zdrží na dálnici D35, opatrně na kilometru 138, trasa Ostrov Sedlice. A pozor taky v Pardubicích, kde se to štosuje v Pražské ulici.
16: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Olfinkár hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na olfinkar.cz/kariéra.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: A paté Ruse, ano, Rose, Bruno Mars s vámi, Lea s Filipem, teď už taky ranní update, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. V italských Benátkách mají novou turistickou atrakci, i když o ní radnice vůbec nestála. Jeden z místních holubů se totiž naučil létat do luxusních kaváren na náměstí svatého Marka, kde hostům krade přímo z talířů drahé makronky. Personál je na něj kvůli jeho rychlosti krátký. Vemte si, jedna taková makronka v Benátkách, to budou klidně 3 eura.
0: To mě zase napadla ta písnička Zpívám ptákům a zvlášť holubům.
2: Tak pojďme se přesunout do Holandska. Nizozemští vědci vyvinuli speciální svítící dresy pro noční běžce, které nepotřebují žádné baterie. My taky ne s Leonou, protože neběháme v noci. Látka totiž využívá energie z lidského potu a pohybu, díky čemuž dokáže svítit jasným zeleným světlem. Technologie má výrazně zvýšit bezpečnost sportovců.

0: Na těchto dřevěných plošinách v kodaňském přístavu rostou živé stromy a lidé zde mohou relaxovat nebo chytat ryby. Projekt má pomoci také ochlazovat město.
1: Teď už kejtrá jen taky mrkneme na dnešní příběh terapie venkem. Vaše výlety, vaše zážitky, vaše vzpomínky. Mrkněte na web hitradio.cz.

0: konečně proletíme do Spojených států amerických, protože americké město Stockton začne vyplácet, teď se podržte, všem svým 100 obyvatelům každý měsíc 11 000 korun prostě jen tak. Jenom za to, že je má. Budou to mít místo všech takových těch sociálních dávek a co si k tomu sami vydělají, je prostě jejich věc. Stockton. To zní jako jméno mého nového domova. Už teď se cítím jako Stiktoťanka. No? Ne? Vystěhujem se, Fílo.
1: Já bych šel hned, ale muselo by to trošku zvednout z 11 000 na 11 000 dolarů, kdyby to šlo, tak klidně skončím v práci.
0: Tak ty si tady zůstaň a já se jdu podívat, v kolik mi to letí.
2: Hit Radio Černá Hora. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
10: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
9: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
16: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
10: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
17: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Linkin Park, hezké dobré ráno a my jdeme na příběh dnešního dne. Máme tady totiž terapii Benkem, kterou jsme vám naordinovali. My jako Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping a chtěli jsme, abyste nám posílali přes náš web hitradio.cz vaše historky, vaše vzpomínky na téma nejlepší spánek je ten pod čirákem. No a vy nám píšete a dnešní příběh středečního rána je od Ludmily. Jednou, to už je dávno, jako mladá dívka jsme spali pod čirákem v Bílých Karpatech na Voušických loukách v části Čertorie. Večer opékali špekáčky, smáli se, povídali si, samozřejmě o klucích, dlouho trvalo, než zabrala. Zdál se mi krásný sen o krásném klukovi, jak mě drží v náručí, objímá mě a líbá. Chtěla mu opětovat polibky. Jenže v ten moment se probrala a místo krásného prince, který mě líbá, mi portech lezl velký hnědý slizký slimák. Začala plivat a nadávat a probudila všechny. Když jim povídala, co se mi zdálo a pak se i stalo, začali se všichni hrozně smát a dobírali si mě, že to byl začarovaný princ. No co už, byly to krásná léta, už na ně jen vzpomínka zůstala. S paní Počirákem si s přítelem přednedávnem zopakovala na Azorských ostrovech. Tam slimáci nebyli, ale za to burňáci, kteří celou noc řvali, dokáží zvuky plačícího dítěte nebo skřetí mluvení a smích. Přemýšlím, co by bylo tedy lepší. Ludmilo, díky za tvůj příběh. Vy nám samozřejmě ostatní posílejte dál, protože hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz a my na konci týdne opět vybereme ten nej příběh, jehož autor vyhraje.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na

Byl s vámi Filip, taky Leona, my se s vámi pro dnešní den loučíme, budeme se těšit zase zítra. Já mám normálně pocit, jako by byl víkend, jak jsme zvyklí vždycky sobota, neděle být tady s vámi. Tak teď tady samozřejmě zaskakujeme za naše šampiony, kteří si užívají dovču, takže už od příštího týdne tady s vámi bude aspoň Míša. Každopádně, přátelé, díky za vaše SMSky, zprávy, udělali jsme radost my i vám, vy nám a zítra v 7 hodin ráno na značkách. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Ode mě ještě Niko Santos a mějte se krásně. Ahoj.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na obchvatu České Skalice ve směru na Jaroměř došlo k dopravní nehodě osobního vozidla, které skončilo v příkopě. Dejte na to pozor a počítejte i se zdržením. Také nehoda se stala v Hradci Králové na křižovatce ulic Víta Nejedlého a Jižní. Bourala tady dvě osobní auta, projedete tady s omezením. No a pozor také na trase mezi Trutnovem a Náchodem u Červeného Kostelce, tady probíhá v pravém jízdním pruhu údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Olfin Car hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na olfincar.cz/kariéra.

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna v noci přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu novely rozpočtových zákonů. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Schillerová tyto obavy odmítla. Vývoj obranných výdajů nebo další pomoc Ukrajině budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit taky premiér Babiš. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka porazila bývalou světovou jedničku Naomi Osakaovou. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Coco Gaufovou.
7: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: A ještě počasí dnes nás čeká polojasná až jasná obloha, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17.
5: Hit Radio Černá Hora.
8: Jít až ve středu do práce. Tak přesně tohle se stalo mně dneska a musím říct, že v těch dnech mám teď docela guláš, určitě to taky někdo znáte. Každopádně jsem po své týdenní dovolené zpátky, těšila jsem se na vás a úplně nejvíce těším na vaše zprávy. Téma vystřelím hned po muzice, za moment tady bude Enrique Iglesias, no a já jsem Jana Šimurdová a vy právě teď ladíte středeční dopolední drive.

Island dohrála právě teď Féteru Hitrádia Černá Hora, no a užít si je také můžete na jejich Jelenfestu, třeba v Pardubicích nebo Trutnově. No a děcka, protože máme 8. července, tak to znamená, že je za námi celý jeden týden prázdnin. Celých 7 dní klidu, lenošení, bez učení, bez vstávání. Už to prostě nevrátíme, ty volné dny. Pojďme se ale teda uklidnit, protože víme, že máme před sebou ještě krásných 54 dní volna a to nepočítám dnešek. Pojďme si taky říct, kdo jsme teda jako rodič, že jo? Tak nám to může být úplně jedno, protože my máme to volno hodně omezené. Každopádně mě ale zajímá, co jste už stihli za těch 7 dní, jo? Ať už jste rodič nebo potomek, tak na náš WhatsApp 601 292 464 mi napište, co jste dělali. Ať už je

lenošení, brigáda nebo třeba nějaké odkroucení v práci, než začne ta dovča i vám. No a já vám zatím pošlu další muziku. Je tady Rihanna a její Don't Stop the Music.

Tak to byly Flipside, posloucháte středeční dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. No a já před několika minutami mluvila o tom, že máme jeden týden letních prázdnin za sebou, děcka mají pohodu, my zas nemusíme dělat svačiny, lítat na kroužky a tak dále, že? No a zajímá mě, co jste už za ten týden třeba stihli udělat, nebo třeba i neudělat. Na nás, na náš WhatsApp přišla zpráva od Pavly. Ahoj, děti byly týden u babičky, takže i když chodíme s manželem do práce, tak prvních 7 dní prázdnin hodnotím na jedničku s hvězdičkou. Třeba taková večeře s procházkou kolem Labe se nám líbí i po 16 letech manželství. Trošku tiše závidíme. No tak Pavli, zní to jinak mimochodem velmi dobře. Tady vidíme, že romantika nemusí skončit ani po letech a taková babička nebo dědeček je dneska luxus. Moc díky za zprávu, za chviličku se dostane na vaše další zprávy a musím říct, že tohle je přesně to, co mi chybělo. Vy a vaše zprávy. Na 601-292-464 pište, co jste stihli za posledních 7 dní. No a po muzice na Hit Rádiu Černá Hora jdeme na to.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
4: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
5: Přijďte pobejt.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
7: Mirage.
6: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická Hora.
7: Mikové.
6: Harley.
7: Single X.
6: Tomáš Klus.
7: Jdeme na Hrady.
6: 17. a 18. července na Hradě Kunětická Hora za podpory Hit Rádia Černá Hora.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
13: Ploty Hradec Králové.
14: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
13: Ploty Hradec Králové.
14: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
13: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
15: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
16: Plus krkonošská příroda.
15: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
16: A volný vstup do lázeňského wellness.
15: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
17: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
18: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz.

Na Hit Rádiu Černá Hora, Miraj a Summer Love, no a už za týden a něco taky na Kunětické hoře v rámci festiáku Hrady.cz. No a já s vámi řeším tuhle hodinku. Co jste stihli za uplynulý týden, protože je dneska 8. července. Na úvod moc děkuju za všechny vaše zprávy a začnu hned tady s Verčou. Ahoj, já jako máma hlásím, že děti za 7 dní stihli totálně zdemolovat obývák, sežrat zásoby na celý měsíc. Já dobrovolně utíkám do práce si odpočnout. Mirek, ahoj, já už týden poctivě jedu osmičky ve fabrice, abych si viděla na dovču s přítelkyní, už se těším, takže mi vůbec nevadí, že je za námi 7 dní. Chápu, taky píše Eliška, ahoj Jani, my jsme s rodinou stihli hned v sobotu odletět k moři, takže těch 7 dní bylo naprosto super, no a teď už pokračuju v práci a děti jsou u babičky. Taky dobrý, Tonda, čau, za první týden prázdnin jsem stihl najít brigádu, odřít auto a ztratit peněženku. Snad bude těch zbylých dní lepší. Chápem. Taky napsala Káťa, dobrý den, tak první týden se toho moc nestihlo, spíše více vaření, jak byly děti doma. Teď jsou ale na táboře a s manželem si užíváme volný čas pro sebe, takže mi ani nevadí, že nemám ještě dovolenou. Ano, ano, a ještě tady mám zprávu od Kláry. Ahoj, já se vrátila z chaty se slušnou rýmou, ale bylo to super, zdravím naši partu z Dašic. Tak jo, vyřizujem pozdrav. A ještě Patrik, čau, za první týden prázdnin jsem stihl spadnout z kola a mám ruku v dlaze. Zbytek volna tak strávím asi u kompu. Yeah. No jo, tak to mě líto, Patriku. Nicméně je hezký, jak se ten pohled na uplynulý týden mění podle toho, jestli jste rodič, student nebo ještě třeba teenager, jo. Každopádně mě velmi těší, že jste s námi s Hit Rádiem Černá Hora, no a za to vám posílám Nirvánu.

Hodovou středu z Hitrádiem Černá Hora přeje Jana Šumurdová a když se vás zeptám, co si představíte pod pojmem dobrodružná dovolená, tak co by to bylo? Procházka pralesem, ztracená karta od hotelového pokoje nebo plavba na širém moři? To, co vám povím, totiž začátkem 10. je hodně slušné dobrodružo a odvahu na to mají lidi tady z východních Čech. Schválně, počkejte si na to, třeba dokonce budete někdo i znát tu partu odvážlivců. Teď ale dokonce 9. z muziky Coldplay nebo taky David Guetta s Teddy Swimsem a Tonze Rai. To jsou hity na Hit Rádiu Černá Hora.

0: vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
4: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
10: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opočno.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
2: Pepo, co řešíš?
3: Zkratové proudy, jističe, klasika.
2: A dobrý?
3: Jo, ale chtělo by to něco většího.
4: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
5: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech a východočeské silnice vypadají relativně klidně. Pozor akorát na trase z Moravské Třebové na Litomyšl za Kocklířovem. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto a také pozor na trase z Nové Paky na Jičín. U Kumburského újezdu probíhají v pravém pruhu práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré Vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Černá Hora.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Vyřešit několikaměsíční spor s prezidentem Petrem Pavlem, který se plánuje vrcholného fóra zúčastnit i přes nesouhlas vládních motoristů, premiér Andrej Babiš slíbil po čtvrtečním setkání ministrů obrany Aliance. Léto láká k vodě a mnoho lidí vyráží za osvěžením k rybníkům, jezerům i koupalištím. Právě během horkých dnů je ale důležité myslet na bezpečnost. To potvrzuje i předseda vodní záchranné služby Českého červeného kříže Daniel Vičan.
7: Základním pravidlem, které lidi podceňují, je, že jsou dlouho vystaveni sluníčku, jakoby se přehřejí. No a potom, když vstupují rychle do vody, tak samozřejmě může přijít šok z toho přehřátí, kdy dojde k tomu rychlému schlazení a pokud má někdo nějaké zdravotní problémy, můžou se v té vodě velice rychle objevit.
6: Podle Vičana je také zásadní nepít před a při koupání alkohol. Lékaři v Německu naměřili ženě 5,25 promile alkoholu v krvi. Opilou našli policisté v sobotu ráno v příkopu ve spolkové zemi Dolní Sasko. Hlídce tvrdila, že se vrací domů z koupaliště. V nemocnici pak její hodnota alkoholu vyvolala šok ošetřujících. Už 4 promile se totiž často označují jako smrtící. Dnes bude během grémia Ligové fotbalové asociace rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění tří utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Ale slezský klub se proti verdiktu odvolal.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: A ještě v krátkosti počasí, aktuálně polojasná, někde jasná obloha, Pardubice, Chrudim ukazují 18, Jičín, Trutnov 16.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: 2:10 pokračuje další hodina dopoledního driveu na Hit Radio Černá Hora. S vámi Jana Šimurdová, přeji hezkou středu a tady jsou Imagine.

Ano, letní song nesmí v našem playlistu chybět, ladíte Hit Radio Černá Hora a teď si představte, že sedíte ve vydlabaném člunu z jednoho jediného kusu kmene. Kolem vás je jen nekonečná divoká mořská hladina, pálí do vás slunce a vy máte v rukou jen dřevěné pádlo a sílu vlastních svalů, jo? Žádný motor, žádná moderní kajuta, žádné pivko a pohodička, opalovačka a teď ještě, když je v noci moře neklidné, jo? To teprve potom musí být adrenalin. Tak přesně takhle se vžili do kůže našich pravěkých předků čeští archeologové, kteří dokázali něco neuvěřitelného. Na té replice téhleté lodě, toho monoxilu, zdolali uprostřed Středozemního moře trasu dlouhou 430 kilometrů. Jako šílený, co někteří lidi podstoupí dobrovolně. Mimochodem, ten tým těch archeologů, jo, je tady od nás, z našeho východočeského regionu. Takže jde vidět, že Labe a Orlice vychovají odolné mořeplavce. Kdo trpíte na mořskou nemoc, tak o tom ani neuvažujte. Jinak jsou mezi vámi jako tací, co byste do toho šli taky? Já adrenalin třeba mám hodně ráda, ale tohle už je na mě hodně, jo? Mně stačí ta vikingská loď na těch poutích.

0: cítíš.
1: 10 hodin 21 minut s vámi je Hit Radio Černá Hora. No a před momentem nám dohrála taky česká tvorba Sofian Mečmeč a Ben Kristova o jejich slzy. My ale nebudeme určitě teď plakat. Maximálně štěstím. No, i když. Kdo toho máte mraky v práci? Chápu, je to potřeba ze sebe dostat ven. Po práci doporučuji pak zmrzlinu. Tady na Hit Radio Černá Hora za chvilku pokračujeme s dalšími hity. Bude třeba Miles Smith a jeho Nice to Meet You, tak díky, že jste s námi. My vám to zpříjemníme.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Exkluzivní dlažba premiér od Ditonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Psst. Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt. Třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
13: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
14: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
15: Hit Radio.
16: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp

0: Sofii Venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie Venkem na Hit Rádiu.
1: Terapie Venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
1: Chcete zažít koupák, na který budete vzpomínat ještě po létě? Tak sledujte náš web hitradiochernahora.cz. Máme totiž plán navštívit východočeská koupaliště, přivést sebou spousty zábavy, soutěží, hodnotné ceny od našich partnerů, jako jsou třeba Globus, Emaro, Pink Roses, Primátor nebo Union Cosmetic. Připomínám, že už jsme byli na koupalištích třeba v Pecce, v Trutnově, v Jičíně, Chrudimi a taky ve Vysokém Mýtě. No a kam to právě bude příště, tak doporučuji sledovat právě náš web hitradiochernahora.cz. Co koukám na předpověď počasí, tak věřím, že další letní jízda by mohla být brzo. A vy si tak vaše léto úvody s Hitrádiem Černá Hora užijete o to více.
0: Už tě nebaví se válet u vody. Hit

0: Hit Radio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.

Středeční dopoledne v plném proudu, kdy ladíte Hit Radio Černá Hora, také třeba za volantem, odtud nám právě můžete dát vědět na 800 110 100, jak vypadá vaše cesta po východu českých silnicích. No a dvě minuty před celou dáme ten nejlepší dopravní servis, se kterým nám pomáháte, a za to vám patří dík. Než se ale podíváme na cesty, tak pošlu ještě muziku Ed Sheeran. Taková pohodička, ale abyste v té práci náhodou neusli, tak vám pošlem něco živějšího. Ano, pošlem taky Linkin Park. Pro vás na Hit Radio Černá Hora za chvilku.

0: žebříčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Koberce Brázda.
3: Koberce Brázda.
2: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
4: Západ slunce, střecha Futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
5: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
6: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
5: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
8: Více prostoru, méně starostí a k tomu jedinečná nabídka od Olfincar. Toyota Corolla TS nabízí spolehlivý hybridní pohon, nízké provozní náklady a bohatý vnitřní prostor. Pouze teď na operativní leasing už od 4 590 korun měsíčně bez DPH. Navštivte nás v Hradci Králové, Pardubicích nebo na olfincar.cz.
9: Trefíte se?
10: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: Cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: Cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
13: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
14: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
15: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 g

0: července. Kaufland.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor na dálnici D11 u Hradce Králové na 66. kilometru směrem na Jaroměř. Stojí tady odstavené osobní auto s přívěsem. No a opatrní také buďte na trase mezi Trutnovem a Náchodem u Červeného Kostelce. Tady v pravém jízdním pruhu probíhá údržba zeleně. Mělo by to být snad vše, cesty vypadají relativně klidně, tak budeme tomu věřit. V případě opačném vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Allfincar hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na allfincar.cz/kariéra.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera.

0: CZ. Nakupte jednoduše online. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.
2: Krásné dopoledne, je 11 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopu a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podle nich přelilo poptávku na nelegální trh. Červenec je po celém světě známý jako měsíc bez plastů. Připomíná, že i drobné změny v každodenním životě mohou výrazně snížit množství takového odpadu. Jaké jednoduché kroky doporučuje Ministerstvo životního prostředí, prozradí jeho mluvčí Veronika Krejčí.
3: Změny se mohou promítnout i do běžné osobní péče a spotřeby. Vlastní hrnek na kávu, přírodní hřebeny a kartáče nebo tuhé šampony. To představuje právě jednoduché alternativy. Smysl dává také omezování zbytečných obalů u drobných porcí v restauracích a hotelech.
2: Nebo taky nákup výrobků z recyklovaných materiálů. Europarlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která EU přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnajovou 25 Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernove-městečko.cz.
5: A ještě počasí, co se ho týče, tak dnešek je vydařený, polojasná nebo jasná obloha, která má příjemné teploty do maxima, to dneska vyšplhá do 23 stupňů. No a čtvrteční den, tedy zítřek, slibuje podobné počasí, teplotní maxima do 24 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Černá Hora.
5: A Jana Šimurdová středeční dopoledne přináší naši poslední společnou hodinku. Na začátek mám pro vás téma, které je celkem v dnešní době výzva. Třeba takové techtle mechtle až po svatbě, no. To je opravdu něco, co asi málo kdo dodrží. Ale tak určitě se výjimky najdou, co? Jakou výhodu nebo nevýhodu to přináší, to vám povím tedy za několik minut, a to hned po muzice. Jinak díky, že ladíte Hit Rádio.

0: dívka.
1: Benson Boone, krátce po 11. na Hitrádiu Černá Hora a teď. Najde se mezi vámi ještě někdo, kdo jste měli to láskyplné intimní zblížení, nebo jinak řečeno zkrátka techtle mechtle až po svatbě. Nevím, jak se to vědcům podařilo, jo, ale že takové ještě lidi vůbec našli. Ale prý tyto manželství zaručují nižší rozvodovost. Takže kdo jste spolu třeba tak 20 let, že jo, tak jste jasní, jo, tady to bylo až po svatbě. Každopádně myslím, že spousty z vás napadla i ona stinná stránka a to, že nikdo nechceme zajít se v pytli. Takže vědět, do čeho jdeme a co nás čeká pravděpodobně do konce našeho manželství, tak je taky dost zásadní. Jo, já si ještě pamatuju na slova mojí babičky. Janíčko, já měla sex za život jen dvakrát a proto máš mamku a tetu. Tak babi, nevím, jestli tomu úplně věřit, anebo si právě koupila toho zajíce v pytli, že?

0: Zdravíme se, Hit Rádia Černá Hora, sice jsme ještě na začátku července, o to ale spíše máte možnost si naplánovat váš první týden v srpnu, a to od 1. do 9., kdy opět otevře své brány sportovní park Pardubice, kam se vám bude hodit hrací karta, kterou seženete právě na webu sportovnipark.cz. No a kromě toho, že na vás tady teda čeká jednak možnost vyzkoušet si spousty různých sportů, tak také na vás čeká doprovodný program a setkání se známými sportovními osobnostmi. Více už Pavel Stará, organizátor sportovního parku v Pardubicích.
1: Taky letos ve sportovním parku přivítáme známé osobnosti. Dneska už víme, že to bude Lukáš Krpálek, pohár mistrů ukáží hokejisté Dynama, stříbrný medailisté, basketbalisté Pardubic přijdou a budou se aktivně podílet na vlastně stanovišti a další osobnosti.
2: Před sluncem tě ochrání.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Ty nejchutnější zákusky a makronky jedině v Pink Roses v Hradci Králové. Pink Roses, Gočárova třída a obchodní centrum Futurum.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.

0: sadu. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
8: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
9: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: 6 minut po půl 12. Určitě z vás už spousty v tomto čase vyrazilo taky na oběd. No a možná se někdo právě těšíte, až si sednete na zahrádku a po dobrém obědě si třeba dáte ještě kávu a k té kávě si někdo dopřejete i cigaretu. Teď byste měli zpozornit, ale protože v tomto směru přituhuje. V uzavřených prostorech se sice už nějakou dobu nekouří, ale právě na zahrádkách, kde jste si mohli zapálit kdekoliv, se už můžete setkat s rozdělenou částí, kde se kouřit smí a kde nesmí. Třeba jedna hospoda už v Hradci Králové tohle zavedla. Svou zahrádku rozdělila na nekuřáky a kuřáky, což je vlastně taková cesta kompromisu, protože vlastně i vy, co kouř z cigarety nemusíte, tak byste tohle už nemuseli na zahrádce dýchat. Takže co si z toho vzít, než si zapálíte? Jo? Tak koukněte kolem sebe, zda nesedíte v nekuřácké zóně nebo v kuřácké, jinak dobrou chuť k obědu. A já posílám J-Lo a Pitbulla. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: J-Lo, já tu se.

0: Svor na Hit Rádiu Černá Hora, 11 hodin 43 minut, to je čas, kdy se náš dopolední drive blíží ke svému konci a budou tady srdcovky. Já vám moc děkuju za dnešní přízeň a za zprávy, které jste mi poslali. Pokaždé si toho moc vážím, přeji vám pohodový a vydařený zbytek dne a určitě budu ráda, když budete s Hit Rádiem Černá Hora pokračovat. Za chvilku vám ještě pošlu Global DJs nebo taky Činasky. Loučí se s vámi jinak Jana Šumurdová a těším se na vás opět zítra od 9. Tak díky, že zůstáváte s Hit Rádiem Černá Hora.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Pepo, co řešíš?
5: Zkratové proudy, jističe, klasika.
4: A dobrý?
5: Jo, ale chtělo by to něco většího.
6: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
5: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Kupa zábavy i v létě? To je Bike Park ve Vítkovicích. Nech se vyvést lanovkou, vyber si trať podle náročnosti a sjetí dolů na kole. Půjčovna kol a občerstvení zajištěno. Bike Park Aldrov Vítkovice. Více na leto.skialdrov.cz, Facebooku a Instagramu.
9: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
10: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
9: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
10: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
9: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
11: Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Konečně budete spát jako na obláčku.

0: matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Hit Radio Černá Hora.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na obchvatu Nové Paky směrem na Jičín skončil náklaďák v příkopu. Připravte se tam na komplikace. A na trase mezi Trutnovem a Náchodem u Červeného Kostelce dneska pracují silničáři, tak opatrně. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Olfincar hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na olfincar.cz/kariéra.
2: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11. července od 10 hodin bude na zámku v Opočně připraveno více jak 30 druhů zmrzliny. Dobroty z celého světa, divadla, herny i dílničky. Více na www.zamek-opocno.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Lucie Jedenková. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
1: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že by tresty měly odrazovat a ne podporovat tomu, aby se zvířata týrala.
0: Nedávný případ tak může vzbudit dojem, že zavřít zvíře do sušičky není nic závažného, když takové jednání nakonec neskončí jako trestný čin. Příměří mezi USA a Íránem je možná u konce, řekl to americký prezident Donald Trump na setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte v Ankaře. Trump Írán se označil za lháře, vyjednávání je podle něj pouze ztráta času. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V Hradci Králové stavbaři už po víkendu zahájí opravu Malšovického mostu přes řeku Orlici. Stavba potrvá do poloviny listopadu. Řidiči budou muset počítat s omezením. Na mostě bude kyvadlový provoz, řízený semafory. Železobetonový most je na frekventované spojnici centra se čtvrtí Malšovice a silničním okruhem města.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
2: Odpoledne bude na východě Čech prosluněné. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme 13 až 17 stupňů.

Nádherné středeční odpoledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte Srdcovky na Hit Radio, 5 legendárních hitů hned po sobě a ten první bude o lásce. A proč? No protože léto je v plném proudu, tak pokud jste single, máte nárok a máte právo a nejvyšší čas na letní lásku. Tak koukejte kolem sebe, letní láska trvá stejně jenom chvilku, z toho je to letní láska, takže to nemusí být nic extra vážného. No a pokud už single nejste, tak si na ty letní lásky alespoň zavzpomínáme. A to v dnešní srdcovkách, no a tím pádem hned srdcovka s číslem 1 se jmenuje Zblázněná láskou. Legendární Cardigans a nádherný hit Love Food.

0: Love Fool, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní téma srdcovek jsou letní lásky. Zažili jste nějakou na táboře, nebo jste se potkali někdy na koupáku, u bazénu, na dovolený, prostě letní románek. Pojďme na to zavzpomínat. Samozřejmě anonymně, že jo, ať nemáte doma Itálii, takže můžete posílat zprávy nebo hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Itrádia a chci vidět všechno. Detaily, pikantnosti, prostě všechno. Ale nebudeme v našem věku chodit kolem horký kaše, ne? Tak koukám tady už na WhatsApp. Jarda třeba píše, já měl letní lásku v roce 2007, potkali jsme se v Bibione, byla to Italka, o 2 roky starší, udělala mi nejlepší špagety, který jsem kdy jedl, byl to nádherný týden, dodnes na ní rád občas vzpomínám. To je krásný. Jardo, děkuju, ale je to málo. Potřebujeme větší podrobnosti, větší drby. Pojďme si tu středu udělat dneska fakt jako úplně takovou jako jinou, netradiční a zároveň typicky středeční. 777-937-777. Zavzpomínáme na naše letní lásky. Těším se moc a tak si dáme další skvělý hit, tentokrát Ice MC a hned na to Elány. Asi víte, jakou od Elánu si dáme. Co? Dneska to bude hodně o lásce. Těším se moc. Teď Ice MC, srdcovka s číslem 2.

0: asi to nejlepší od Elánu, co jsme si mohli dát pro dnešní den. Láska moja.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, taky srdcovky a dneska máme téma letní lásky, takže budeme trošku nostalgičtí, trošku romantičtí. Letní láska, to je prostě jako, to je zvláštní úkaz v našem životě, na který si velmi často pamatujeme celý život a je to právě kvůli tomu, že to netrvalo tak dlouho. Od toho je to ta letní láska. A často si jako upřímně myslím, že ty letní lásky prostě měly skončit, že by to nefungovalo dál a že v tom právě bylo to kouzlo. Jo? Je to jako slunečnice, prostě otočí se na sluníčko, když je krásně a pak to uvadne, opadá, je to vyzobaný a konec prostě, víc už tam toho není. 777-937-777, tak to je WhatsApp, jsem ke mně na Hit Radio a tady čtu aktuální zprávy, co posíláte a třeba tady. Ahoj, budu stručná, je to anonymně. Je to už spoustu let, ale na svou letní lásku si vzpomenu vždy při pohledu na svého syna. Nejsem na to pyšná, ale jsem za něj vděčná. Mělo se to prostě stát. Hezké odpolko a nebojte se letních lásek. Jo, to je krásná zpráva. Páni. To je život, co? Někdy. To by člověk neřekl. A teď, když si to člověk jako tak uvědomí zpětně, tak já nevím, jako kde jste se poznali, ale kdyby třeba ten den jste se rozhodla, že půjdete, já nevím, ráno někam jinam, nebo že tam nepojedete, to prostě, ten, někdy ten osud je neuvěřitelný. Tomáš, tak ten píše, já jsem zažil letní lásku taky na dovolené ve Španělsku, rok 2010. Potkali jsme se na pláži, byla to Němka. Já německy umím jenom blbě koukat, ale i tak jsme celý týden spolu laškovali a poslední večer mě pozvala k sobě na apartmán. Dal jsem si pár litrů sangrie na kuráž a pak zažila nejlepší dvě minuty jejího života a usnul jsem na gauči. Ráno mě budila, že už musí jet, že jede autobus zpátky. Nejlepší dvě minuty jejího života, Tome, to zbožňuju. Kamaráde, ta díky tobě zažila prostě skutečný blitzkrieg. Já teď musím ale v rychlosti vyměnit srdcovku, kterou jsem tady měl připravenou, protože jestli tě opravdu budila ráno s tím, že už musí jet, že jede autobus, že se vrací zpátky, tak tohle. Tohle je to mé píseň jenom pro tebe a pro vás ostatní, kdo jste něco podobného kdy zažili. Vzbuď mě, než půjdeš. UM na Hit Radio. Srdcovka číslo 3.

0: Sky. Groove is in the heart. Tedy groove je v srdci. Stejně tak, jako v našem srdci máme naše letní lásky. Posloucháte Srdcovky na Hit Rádiu ve středu 8. července.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla poslední pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání. A právě já jsem ji vybral záměrně kvůli tomu názvu. Groove is in the heart. Jo, to znamená, groove je v srdci a my v tom našem srdci pořád máme ty naše letní lásky. Na ty se prostě nezapomíná. A kdy jindy, než v srdcovkách a o prázdninách, bychom si na ně měli vzpomenout, že? Já vím, že někdy to bolí, někdy to nebyl úplně easy rozchod, ale na druhou stranu prostě, kdyby se to nestalo, tak byste neměli na co vzpomínat. A ale tady třeba teď čtu další, jo. Já jsem v roce, a teď jsem to vlastně ještě nescenzuroval. Moment. To je něco s Vietnamem. Tak jo, zkusím to. Já v roce 2023, kdy jsme byli ve Vietnamu, tak jsem v hotelu zbalil jednu moc krásnou pokojskou. No to nešlo se na ní nedívat, jak byla krásná. Tak jsem s ní měl techtle i mechtle. A to, co zažila, na to asi nezapomene. Jako dýško jsem jí tam nechal nějakých asi 20 tisíc těch jejich mincí. A už jsme se nikdy neviděli. Dobrý, zajímavá zkušenost s letní láskou. Já na svoji první a zároveň letní velkou lásku vzpomínám, bylo mi tenkrát 11. Zajímavý, to je taky dobrý. Drželi jsme se celou noc za ruku a druhý den jsme si i dali pusu. Pak už jsem ho víckrát neviděla. Předpokládám, tohle bude nějaká táborová láska. To je taky hezká zpráva. No a zavřel bych to asi tady zprávou od Katky. V roce 99 jsem na letní diskotéce potkala nejkrásnějšího chlapa na světě. Seznámili jsme se a hned první noc měli spolu sex. No, 90. Byl to pan Božský. Zítra to bude 27 let, co jsme spolu, a 23 let manžele. Máme dvě krásné dcery a stále se moc milujeme a těšíme se každý den jeden na druhého. Vyšlo to prostě nádherně. Zdraví Katka, no kačí. To já ti gratuluju, je skvělej. Akorát ti zkazil vzpomínku na letní lásku, no. Taky jste se mohli rozejít a pak se teprve dá dohromady. Ne, ale gratuluju. Potkat takhle někoho osudovýho ve svém životě, tak to je samozřejmě, to je jako nádhera, to je jackpot. Ale to je možná jiné téma, třeba možná i do zítřejších srdcovek. Každopádně, pojďme věnovat srdcovku na přání, tedy našim letním láskám. Co by to mělo být za hit? Máte nějaký nápad? Dejte vědět na 777-937-777.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
7: Koberce Brázda.
8: Koberce Brázda.
7: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotive firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. olfinkar.cz/kariéra.
10: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
11: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
10: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
12: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitradio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hitradio.
3: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost.

0: Eva Farna a Mirai. Vzpomeneš si? Velmi dobrá otázka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Ano, vzpomeneme a dneska vzpomínáme na naše letní lásky. Některé jsme už v životě neviděli, s jinými tak jsme si slibovali, že to po létě neskončí. Stejně to skončilo. S dalšími jsme si psali a nervózně, třeba s motýlkama v břiše, jsme otevírali schránku, jestli už konečně přišel dopis, který prostě po čase najednou přestal chodit. A tak to je s letními lásky. Láskami. Láskama. S letníma láskama. Tak to prostě je. A to je na tom vlastně to hezký. Jo, letní lásky byly krásné. Ale nezapomeňte na to, že i vy jste pro někoho ta krásná vzpomínka. Že i vy jste pro někoho ta letní láska, po které se mu stýská nebo žijí. Takže tohle, co tady mám teď připraveno za srdcovku na přání, je i srdcovka pro vás. A jak na WhatsApp Hit Radio píše Jana, ahoj, dnešní srdcovka na letní lásku. Jasná pomáda, to snad ani nejde jinak. Má pravdu, máš pravdu, Jani, takže dáme pomádu a je to srdcovka pro všechny naše letní lásky i pro vás. A v roce 1990 tak někdo dal dohromady všechny ty skvělý hity z pomády a udělal z toho jeden velký megamix a to je přesně ten hit, který si dáme teď. Takže John Travolta, Olivia Newton-John, The Grease, Megamix na Hit Radio.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why's it greased lightning?

0: vaše přání. John Travolta, Olivia Newton-John, rok 1990. Ano, Pomáda je mnohem starší, ale v roce 90 udělali tenhle hezký megamix. A byla to píseň pro všechny naše letní lásky. Tak díky moc za to. Teoreticky můžeme v podobném duchu pokračovat i po 14. hodině, protože nás dneska čeká opět ruleta dvojsmyslů, tedy co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Tak uvidíme, jestli půjdeme pořád v duchu letních lásek. Nechte se překvapit, máte se na co těšit po 14. hodině. Do té doby ale spousta hitů, samozřejmě aktuální zprávy, tak ty budou už v jednu. Lucie je připravená a do té doby například Jennifer Lopez, Pitbull, taky Disturbed. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a každodenní srdcovky ve 12.
1: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
5: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
3: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
2: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Psst. Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Konečně budete spát jako

0: Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byl poslední hit dnešní polední hodiny, tedy mezi 12. a 13. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Ještě předtím se ale podíváme taky na aktuální dopravu, takže pokud jste za volantem, teď nastražte uši.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Svitavsku, ve Stašově, na místní komunikaci bouralo osobní auto s traktorem, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. No a v Hradci Králové v Brandlově ulici bourala dvě osobní vozidla, dejte tam pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Allfincar hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na allfincar.cz/kariéra.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz. Prodejpalem.cz.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen. Z nich až 3/4 nevyhledají pomoc. Lokální potraviny by se měly více objevovat na pultech českých jídelen. Ty denně obslouží stovky tisíc lidí. Proto je potřeba dávat přednost kvalitním domácím surovinám i nápojům. Doplní za ministerstvo zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65% peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5% prostředků by pak šlo na nákup biopotravin.
7: To by mělo zajistit kvalitnější výživu a posílit potravinovou soběstačnost státu. Za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení našich tenistek ve Wimbledonu. Poté, co Karolína Muchová postoupila do semifinále a Linda Nosková se o něj utká s Belgičankou Elis Mertens už za hodinu, řekla, že forma Češek je i příslibem do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, kde je povede v roli kapitánky. Teď ještě pohled k nám.
1: Dánský hráč Anders Koch se stal novou posilou hokejistů Hradce Králové. 28-letý obránce hrál v uplynulé sezóně ve štýrském Hradci v rakouské lize. Naopak Mountfield opouští finský back Tomi Kivisté, který se z vážných rodinných důvodů dohodl s vedením na předčasném ukončení smlouvy. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: Na Královéhradecku i Pardubicku bude odpoledne polojasno až jasno, večer od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů.

0: Sloucháte Hit Radio. Máte u vás v práci nějakého kolegu? Kolegyně to asi nebude, předpokládám, že pouze kolegové asi jsou takový, co mají neustále jako fakt jako blbý vtipy, mají takový, jak my říkáme, debilní humor, že když něco řeknou, tak vy akorát otočíte oči v sloup a řeknete si pro boha proč. Nemáte? Lucie tady kouká, jak kdyby
1: měla. Já mám takového kolegu, jo,
0: fakt,
1: jo.
0: Fakt, a seznámíš mě s ním. No, tak pokud nemáte, je to velká škoda. To je taková škoda. Lucie, tohle ti nevěřím, ten pohled, ale... já to dopovím, je to velká škoda, je to opravdu velká škoda, o hodně přicházíte a tak si na jednoho takového můžu zahrát, nevím, jestli mi to půjde, tak...
1: Hrát nemusíš.
0: Hele, dneska je 8. července, svátek má Nora a tak se pojďme ponořit do další pracovní hodiny. Ha, ha!
2: Hit Radio Černá Hora.

Miles Smith na Hit Radio Stargazing, tedy pozorování hvězd. Tak to ještě dneska v noci asi nepůjde, ale v týdnu a o víkendu už by to mohlo jít, protože má být zase krásně. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, doufám, že aspoň víkend máte volnej. Ale na druhou stranu, pokud míříte někam na dovolenou a pojedete autem, tak dobrá rada, teď tady od nás Hit Radio, asi si natankujte už dneska, jo, a plnou. Ty ceny asi půjdou nahoru. Máme tady info, že Donald Trump zřejmě ukončí příměří s Iránem, takže ropa zase půjde nahoru, zase to bude extrémně drahý. A já si teď říkám, že mě možná zpětně trošku mrzí, že ta Amerika vypadla na mistrovství světa ve fotbale, protože dokud Donald koukal na fotbal, tak byl vlastně jako relativně klid. Teď jsou venku a zase asi nemá do čeho píchnout a do koho rejpnout. Tak je to takhle, no. Nevím, nedá se nic dělat, my s tím samozřejmě asi nic jako neuděláme, my to nějak neovlivníme, můžeme se na to akorát připravit. Ale říkám si, že možná jako jemu by třeba ráno místo vitaminů mohli dát nějaké léky na ADHD, třeba by to taky pomohlo. Docela mám jedny, které fungujou.

0: Mohombi na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut. A já se vás ptám. Narodili jste se v letech 1981 až cca 1999? Pokud ano, tak jste mileniálové. To samozřejmě víte, mileniál. Velmi oblíbené slovo, často skloňovaný. My jsme vyrůstali v době brutálního technologického pokroku, svět se strašně měnil, první počítače, že jo, počítačové hry, Prince of Persia, jak jsme tomu říkali a tak dále. Pak přišly první mobily, Walkmany, Discmany, MP3 přehrávače, videokazety a najednou byly DVDčka. No, jak říkám, byl to prostě jako neuvěřitelný pokrok. A my tady z té doby tak máme v hlavě spoustu pravidel a spoustu mýtů, které už dneska vlastně neplatí. Já jsem pár z nich našel, všechny se týkají práce, tak vám je už za chvíli řeknu. Zhruba za nějakých cca 10 minut, tak buďte dál zítra rádiem. A schválně, jestli i vy tyhle mýty máte v sobě zakořeněný, jestli děláte přesně to, co dělá ten typický mileniál, jestli se v tom najdete... Jestli náhodou třeba od dnešního dne se vám úplně nezmění život. Mám tady cca nějakých 6-7 mýtů, všechny jsou pouze a jenom z naší práce. Za chviličku vám je řeknu, jak říkám, jsem zvědavej, jestli se v tom poznáte taky. Buďte s náma.
1: Co s načatou středou, tak můžete vyrazit třeba na hory. Do ski resortu Černá hora Pec na Černou horu, kde právě dneska zažijete dobrodružství 4 živlů. Čeká vás zábavná hra, taky úkoly a odměny, které budou bavit dospěláky, ale i děcka. No, doražte kdykoliv během dne právě do ski resortu Černá hora Pec. Hezkou středu.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec. Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme. Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
4: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
6: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
5: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
6: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
5: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Koberce Brázda.
10: Koberce Brázda.
9: Prodej, dovoz, ukládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

středu odpoledne prostě chcete slyšet Maroon 5 na Hit Radio. Je 13 hodin 35 minut a to je čas, kdy se dozvíte, jestli jste skuteční mileniálové. A my, mileniálové, si prostě jako pojďme na rovinu říct, že jsme z mnoha důvodů ta nejvíc bitá generace. Vychovali nás boomři, naše děti jsou alfy a už vlastně jako tohle samo o sobě je peklo. A třeba jenom to, jaký nesmysly si v hlavě společně nosíme, co se týče práce, jo? Tak dobře poslouchejte. Za prvý, věříme tomu, že kariéra se dělá tak, že budeme tvrdě makat non-stop. Blbost. Pokud nebudete odpočívat, tak prostě schoříte ve 30 jako papír, jo? Věříme tomu, že je správné zůstat v jedné firmě celý život. Vůbec. Starověk je pryč, měnit práce je normální a v CVčku to vypadá cool. Věříme tomu, že stres nás dovede k úspěchu. Teď určitě kýváte, že ano. Ne. Stres nás dovede maximálně tak na hřbitov. Věříme tomu, že musíme mít náš životopis, tedy CVčko, plný mnoha lety zkušeností, titulů a kurzů a tak dále. Taky ne. V dnešní době kontakty a prořízlá huba, ta vám prostě jako někdy pomůže mnohem víc. No a taky věříme tomu, že se už v 15. musíme rozhodnout, co budeme dělat po zbytek života za práci. Ani to není pravda. Někdy se ke své vysněné práci prostě dostanete až po několika letech omylů a o to víc si ji pak budete vážit. Takže tohle jsou zásadní mýty, které si my, mileniálové, neustále nosíme v hlavě. Tak co, našli jste se v tom? Platí to pro vás? Jasně, že jo. A baví vás tahle hudba? Poťukáváte si teď nohou? No jasně, že jo, protože tohle je přesně to, co my, mileniálové, máme rádi. Tak jenom pro nás. Michael Jackson, Billie Jean. A opatrujte se.

0: Coldplay na Hit Radio. Bude 3:15. Před chviličkou tak jsme tady měli ty mýty nás mileniálů, kterými se řídíme často v práci, ale přitom ten svět je úplně jiný a vlastně se po nás ani nechce to, co my děláme. A píše tady například Lukáš: ahoj, tak teď jsi mi přesně mluvil z duše. Mám pocit, že se z té práce zblázním, jako mileniál neumím odpočívat a přitom bych strašně moc chtěl, ale mám pocit, že furt musím pracovat a jenom vydělávat peníze, abych uživil i naši rodinu, a přitom mám pocit, že brzy vyhořím. Díky moc za tyhle mýty. Zdravím. Lukino, ráno se stalo. A věř, že jsme na tom vlastně všichni úplně stejně. Tak možná, že bychom si mohli dát i v další dny, tady u nás na Hit Radio, další mýty mileniálu, aby jsme si vlastně uvědomili, on člověk, když něco potom slyší nahlas, tak mu to vlastně dojde, aby jsme si uvědomili, co my máme zažitýho, co my děláme, a přitom se to po nás, ne že nechce, ale vlastně to vůbec dělat nemusíme. A možná bychom ani neměli. No, další mýty mileniálu, možná už velmi brzy, tady u nás na Hit Radio, mezi 12. a 15. Co ale 100% bude, tak to bude každotýdenní, každostředeční ruleta dvojsmyslů. Ta bude už za chvíli, hned po zprávách ve 14 hodin. A opět dneska budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a kde, tak to nám vylosuje ruleta. Ale něco mi říká, že to dneska bude víc než pikantní. Asi tak trošku tenkej led. Tak uvidíme. Buďte na to připraveni.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
4: Milí lidé, Červenokostelecký i přes polní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
5: Přijďte pobejt.
6: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si Enjoy Card. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S Enjoy Card plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. Enjoy Card. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
7: Pepo, co řešíš?
8: Zkratové proudy, jističe, klasika.
7: A dobrý?
8: Jo, ale chtělo by to něco většího.
9: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
8: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Více prostoru, méně starostí a k tomu jedinečná nabídka od Olfincar. Toyota Corolla TS nabízí spolehlivý hybridní pohon, nízké provozní náklady a bohatý vnitřní prostor. Pouze teď na operativní leasing už od 4 590 korun měsíčně bez DPH. Navštivte nás v Hradci Králové, Pardubicích nebo na olfincar.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
13: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp

0: nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4 Camping. Terapie venkem na Hit Rádiu.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4 Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nahlas jsme vlastně teď slyšeli po druhé v jedné hodině, protože chviličku před čtvrt na dvě na Hit Radio byly Linkin Park a tohle je taková malá bokovka Mikea Shinody z Linkin Park. Fort Minor na Hit Radio. Where to go? Za minutku a půl budou dvě hodiny odpoledne. Lucie už je připravená, má pro nás nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, na Svitavsku, na výjezdu z Poličky na Jimramov, je silnice neprůjezdná kvůli spadlému stromu. No a na trase z Nové Paky na Jičín u Kumburského újezdu budou v pravém pruhu probíhat práce údržby, tam se zdržíte. Přejeme šťastnou cestu bez nehod. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Ploty Pardubice.
8: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom

0: that Sharon?
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zprávce, Lucie Daňková. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce schválila sněmovna, teď ji posoudí Senát. Pozor na klamavé reklamy na sociálních sítích. Připravujete nás mohou o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, doplní mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
6: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
5: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám, zápas začne v 4:30 odpoledne. A teď ještě pohled k nám.
7: Pardubice spustili na svém webu AI pomocníka, který návštěvníkům hledá informace. Chatbot odpovídá na dotazy o agendách magistrátů, městských službách nebo dění ve městě. Zároveň odkazuje na stránky webu. Služba je ve zkušebním provozu, uvedla radnice v tiskové zprávě. Podobné nástroje už zavedla také další města v Pardubickém kraji.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Na Královéhradecku i Pardubicku bude odpoledne polojasno až jasno, večer od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
8: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty je po zprávách. Lucie jenom tak jako se zvedla od stolu, otočila oči v sloup a odešla, protože ví, že před námi ruleta našich dvojsmyslů.
4: Hit Radio Černá Hora.
8: A já se na to těším strašně moc. Jestli do té doby někdy jsme byli na tenkým ledě, tak já si myslím, že to vůbec nedosahuje toho tenkýho ledu, který nás čeká už za chvíli. Přišla mi krásná zpráva. Pojď už s tou ruletou, na to my zvrhlíci čekáme. Tak za chvilku, jeden song a jdeme na to.

0: První hit v této hodině Miku Relax Take It Easy, v překladu klid, hlavně to berte v pohodě, protože přesně teď, dámy, prosím, je to trošku tenký let, čeká nás ruleta dvojsmyslu, já se na to těším celý týden, nemůže to dostat z hlavy a snad vás úplně neurazí. Na druhou stranu pořád žijeme v Česku, my ten náš český humor máme neuvěřitelný a vy dokazujete každý týden, že jste na tom taky úplně stejně a že i vy občas umíte udělat podobně blbej fór jako my chlapi. Takže pojďte se zkusit do toho i dneska zapojit. Kdyby vás to náhodou urazilo, tak se omlouvám, ale pak vysvětlím, proč zrovna tohle téma. Tak ruleta dvojsmyslu. Jako každý týden, pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti jenom vysvětluju. Máme jasné zadání, co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Na vás je, abyste psali na WhatsApp 777-937-777 zprávy anebo posílali hlasovky. A jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na porodním sále. Já se omlouvám, ale já musel. Není to ani týden, co jsem byl s mojí paní na porodním sále a já se přiznávám, že tam mě to napadlo. Já vím, že to je úplně jako za hranou, že ona tam leží, rodí a já v tu chvíli myslím na ruletu dvojsmyslu, co všechno by se dalo použít. Ano, omlouvám se, ale takový jsem já, prostě občas ten blbý humor mám. A teď je to teda na vás. Co může zaznít v ložnici a na porodním sále? Mě jako první, já to vykopnu, jako první, co mě prostě hned napadlo, bylo prostě je to blbý, doufám, že se vám to nikdy nestane, ale dýchej. A já vím, že to možná jo, přijde vtipný na mě, ano, ale a už nám to tady letí, tak výborně, jo a je venku. Tak je dobrý, zatlač a pak to rozdýchej, skvělý. Hele, Eva píše, to je ale macek. Tak taky dobrý, já bych ještě použil možná i větu našeho porodníka, který říká, tak já si umyju ruce a půjdeme na to. Bože, pojďte psát. Já jsem trošku utřu slzy a dám vám dvě písně na to, abyste si mohli vy pustit uzdu fantazie úplně na volno. Odvažte se. Utrhněte se ze řetězu a dejte vědět 777 937 777.

posloucháte naší středeční ruletu dvojsmyslu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Oceňuju teda dámy, že jste nám tady taky strhli náš WhatsApp 777-937-777. Začnu rovnou jako takhle jako z ostra, jo? Třeba Wendy tady píše, posílám ještě jednu, za to mě ženský zabijou. Tohle půjde samo, tam se otočí i Tatra s pískem. Skvělý. A jedeme dál, jo? Terka, prosím, ať už je venku. Jasně, tohle mě taky hrozně baví. Zavolejte sestru. Jedno, jestli je to kluk nebo holka, hlavně ať je to zdraví, tak tahle věta dostává nejenom úplně jiný rozměr. Děkuju, výborně. Co tady máme dál? Je toho tady strašně moc. Samozřejmě, 9 z 10 zpráv je, už vidím hlavičku. Dokonalý. Ta desátá je na tři prsty, ale to nevím, co znamená. Co dál? 777-937-777. Ještě pojďte chvilku psát. Pardon, dáme si dva hity a pak vyberu tady úplně jako to nejlepší, jo? Jeden nejlepší. Zkusím, bude to extrémně těžký, jo? Taky dobrý. Sonja Skřivic píše, no bezva, budou mě zašívat ještě příští týden, ale hlavně, že už je venku. Výborně.

0: Adam.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
2: Je 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní středeční rulety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Upřímně, kdybych vzal všechny ty vaše zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio a vydal bych jako knížku, myslím si, že tohle by byl bestseller. Je to teda jako masakr. Je tady spousta zpráv, které nemůžu, prostě chtěl bych, strašně moc bych chtěl, ale nemůžu je říct, tak načím je do vysílání, všechny klistýry a podobně, já mám prostě stranou, ale třeba Monča tady ještě píše, to je taky hezký, do vás bych paní dva kluky neřekl, nebo samozřejmě takový to. A hele, je tam ještě jeden, taky hezký, Petr ještě napsal, Ježíš, on je to nakonec kluk, to ti nepřeju, Petře, nikdy. Takovýhle překvápko, no ale je tady na čase, abych tedy vyhlásil nejlepší dvojsmysl pro tento týden. Poslala ho Lucie. A zní na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. A tatínek se bude dívat.

0: Já ti gratuluju za tvůj smysl pro humor i tvoji představivost a posílám speciální verzi tady našeho Člověče, nezlob se, chytrádio verze, posílám ti to na adresu. Těším se příští týden, co zase vymyslíme, ale já mám vlastně dovolenou. Co může zaznít v ložnici a na dovolený, no? Tak... Kdo ví, třeba to bude inspirace pro mé kolegy příští týden ve středu. Každopádně 100% ruleta bude zase ve 14 hodin. Tady na Hit Rádiu, jak to máte rádi?
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anaká, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned jak se vrátím.
10: Musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
13: Ne, to je cyklopecka.
12: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
13: Cyklopecky.info.
12: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
13: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
12: Cyklopecky.info.
13: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
12: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
15: Mirář.
14: Rybičky. Hrady.cz. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
15: Migové.
14: Harley.
15: Single X.
14: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hit Rádia Černá hora.
13: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
14: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
18: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: Vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu ve středu odpoledne Damiano David s hitem The First Time. Damiano David na solové dráze mě teda baví. Možná asi i víc, než když byl ve skupině Måneskin. Ano, to tak občas i v životě je, že člověk musí vzít všechno prostě sám na sebe. Znají to velmi dobře takhle i sportovci, samozřejmě i tenisti. Na kurtu jsou taky sami za sebe, bojujou jenom se svojí hlavou a protihráčem. Nebo v tuto chvíli například s protihráčkou. Naše Linda Nosková právě teď bojuje o nejlepší úspěch své dosavadní kariéry. Snaží se dostat mezi nejlepší 4 hráčky Wimbledonu. Aktuálně se hraje první set a je to 3-2 pro Lindu Noskovou. Tak budeme držet palce. Možná, že nejenom Wimbledon, ale spoustu dalších věcí, tak budou sledovat taky i naše odpolední show. Tam se dozvíte spoustu dalších zajímavostí a k tomu ještě i aktuální info z našeho regionu. Odpolední show začíná na Hit Rádiu přesně ve 3.

0: 8. července toto letí.
1: Strašný, prázdniny skoro...
0: Za námi!
1: Trošku jo, ten červen byl takový jako vydatný, tak už to léto prostě utíká, že?
0: Co je ale před námi je odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora, dneska ve složení Ondra Novotný a Martina Adamů.
1: A moc se na vás těšíme.
0: Je to

0: Ed Sheeran zpívá o tom, že našel svůj starý telefon. Jo, to, tam jsou občas zázraky, to kdybychom se podívali do telefonu, který jsme měli třeba před 10 lety. My se zítra ve 12 hodin, ale vrátíme do doby, kdy ještě snad mobilní telefony, ne, že jako, no, tak někdy nebyly, pak už byly, většinou ten dvouřádkový Alcatel, že jo, s tou obrovskou těžkou baterkou a vytahovací anténou. A doma tak jsme měli buď tlačítkový, anebo ještě vytáčecí telefon. A to je samozřejmě doba našich srdcovek. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky na Hit Rádiu. Já jsem Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny ještě trochu diskotéky, Swedish House Mafia, k tomu taky Ella Henderson a od 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte, užívejte prázdniny, zítra se těším ve 12 hodin tady na Hit Rádiu.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. Olfinkar.cz/kariéra.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Zkuste si dát minutku klidu.
7: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
8: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si EnjoyCard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S EnjoyCard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. EnjoyCard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
11: Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No

0: Nakupte jednoduše online.
1: Víte, že na novou kuchyň můžete mít 5 let záruky s návrhem a cenovou nabídkou zdarma a navíc až o 50% levněji než u nás? No fakt, jakože se Ivan Vodochodský jmenuju. Navštivte XXL kuchyně v Kudově Zdroji v Polsku. Více informací najdete taky na www.xxl-kuchyně.cz.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně pozor na trase z Turnova na Liberec před Jeřmanicemi. Bouralo osobní auto. Vy jste nám hlásili na naší dopravní linku, že tam osobnímu autu upadlo kolo, tak buďte prosím opatrní. Moc díky za tuhletu zprávu naší posluchačce. Buďte pozorní taky na Orlickou Ústecku přímo ve Vysokém Mýtě v ulici Generála Svatoně. Bouralo osobní auto s cyklistou. Tady je to s omezením a omezení je taky v Hradci Králové na kruhovém objezdu u ČKDčka. Se tady srazily dvě osobní auta, je to tady pochopitelně s omezením. No, není toho málo na středeční odpoledne, tak buďte pozorní na svých cestách i vy a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Olfin Car hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na olfincar.cz/kariéra.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: Premiér Andrej Babiš dnes na okraji summitu Severoatlantické aliance v Ankaře vedl bilaterální jednání s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Babiš to uvedl v sérii příspěvků na sociální síti. Summitu v turecké metropoli se vedle premiéra účastní za Česko také prezident Pavel. Klimenská ulice v Praze se zazelenala. V této oblasti zatím není možné vysadit nové stromy, a tak místo zkrášlili velkoobjemové květináče. Kolik jich tam je a jaké rostliny do nich byly nasazeny, řekne mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová.
1: Do 14 velkoobjemových květináčů byly vysazeny především rychle rostoucí bobkoviště, které mohou v budoucnu dorůst výšky až 2,5 metru a vytvořit výrazný zelený prvek v ulici. Samotné květináče jsou vyrobeny z odolného kompozitního materiálu Fiberstone, který dobře odolává mrazu i UV záření.
0: Projekt podporuje místní, protože vznikl na základě jejich podnětů. No a Český olympijský výbor by měl vznést protest proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, které pouští ruské sportovce na olympiádu v Los Angeles 2028. Řekl to předseda ODS Kupka. Podle něho nemají mít ruští sportovci přístup na hry, dokud bude trvat válka na Ukrajině. Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1 a Argentina s Anglií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali, v souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře příliš nevěří.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Venku jsou teploty aktuálně kolem 22 stupňů, 23 dneska v maximech, na horách 17, no a k tomu polojasná až jasná obloha.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Hezkou středu přeje odpolední dvojka na Hit Radio Černá Hora Martina Adamu, Ondra Novocný.
3: A taky nějaký hlemíšť se nám tady do toho přimotá. Už za chvilku.
5: Hlemíšť se do toho přimotá.
3: A co umí hlemíšť, to budeš koukat.
5: Hlemíšť umí líst, to vím jako jediný. On umí i něco dalšího?
3: No umí, a nebylo to moc hezký, co se stalo v Horním Maršově. Povíme si to.
5: Pozor, takže nějak

0: 10 minut po 15. hodině vás zdraví Hit Radio Černá Hora a tohle byla Shakira.
1: A my se teďka vydáváme do Krkonoš, protože tohle byste možná sami nevymysleli. Hasiči v Horním Maršově tam jeli normálně k požáru rozvodový skříně u jedné roubenky. No a to byste si třeba řekli, že to může být nějaká porucha nebo nějaká prostě stará technologie, jak
0: ano,
1: to tak bývá.
0: To bych si řekl.
1: Jenomže tam normálně vlezl hlemíšť dovnitř a to jeho tělíčko udělalo zkrat a začalo z toho hořet.
0: Nekecej. No. A jak to zjistili?
1: No našli prázdnou ulitu vevnitř, takhle. Takový trošku morbidní teďka odpoledne.
0: On chtěl utíct, ale měl na to jenom 6 hodin, tak se posunul o 3 cm.
1: Nestih to.
0: No počkej, mě to připomíná ten případ někde z Německa z loňského roku, kde to teda zase bylo jako na policii, že tam v noci furt někdo zvonil na někoho. Mm-hmm. A lidi volali policajty, že jo, samozřejmě, že tam furt někdo vyzvání a oni pak zjistili, že to byly právě hlemíždi, kteří nějak putovali v noci pozdě a vždycky se zasekli u toho zvonku a prostě ho zmáčkli a on zvonil strašně dlouho.

0: tedy tohle byla další muzika, tedy Slim na Hit Rádiu Černá Hora. Hezkou středu přejeme.
1: No a nás by zajímalo, jaké zvuky, letní zvuky vás vytáčí a které naopak máte rádi. Já jsem se tady ptala Ondry a dlouho tápal.
0: 6 minut a 35 vteřin, dva songy jsem o tom přemýšlel a jediný, co mě napadlo, že mám na létu rád, je zvuk bouřky. Já jsem úplně extrémní milovník zvuku bouřky. Aha. A nebo prostě, když prší a můžu jít spát a krásně si jako můžu přemýšlet o tom, jak ten déšť venku padá.
1: Ten nejlepší po obědě, když si dáte po o 20 tak, a u toho prší.
0: To jsem naposledy ve 4 letech šel po obědě spát, to už si nepamatuju.
1: Až budeš mít děti, tak se to zopakne, neboj.
0: Tak dejte vidět, jak to máte vy na náš WhatsApp 601 292 464. Klidně napište jenom ten zvuk, co máte rádi. A nebo jen ten, co vás štve. A jo!
2: Už tě nebaví se válet u vody. Hit

0: CZ. Partnerem je společnost France Car, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice Dražkovice.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15.

0: července. Kaufland. MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Konečně budete spát jako

0: Liberace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Pst. Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
2: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. Prodejpalem.cz. Prodejpalem.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Ploty Pardubice.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v

zlepši si náladu.

0: tak všechno má.
1: A vy jste blízko přijímače Hit Rádia Černá Hora, hezké středeční odpoledne, na vteřinu přesně půl čtvrtá, to je neuvěřitelné.
2: No a my jsme se vás ptali, jaké letní zvuky máte rádi a naopak, který úplně nesnášíte. Napsali jste nám spoustu zpráv do našeho WhatsAppu, tak pojďme se na to podívat.
1: Těžko vybrat jako jenom některé, tak zkusíme, jo. Třeba Martin z Chrudi mi napsal, pro mě nejhezčí zvuk z mých dětí u koupaliště, nemám rád hlasitou hudbu z venkovních oslav dlouho do noci.
2: Souhlas.
1: Ty souhlasíš s obojím, ale,
2: já
1: že?
2: Já vlastně s obojím, já jsem tady říkala, že mě nevadí, když na tom koupališti je takový ten ruch, ne diskotéka, ale takový ten ruch, když se zavřete oči a vlastně se tam jako něco spovzdálí, jako děje.
1: Verča z Náchoda napsala, a to je skvělý teda, miluju praskání ohně při večerním opékání, nejvíc mi ale vadí ohňostroje, když už je čas jít spát. Tak Verčo, musíš se přestěhovat, ty ohňostroje už skoro nikde nejsou, tak jestli u vás ještě jsou?
2: to jsou určitě takový ty osobní oslavy někde, kde prostě to tam pár rachejtlí střelí, no.
1: Co je teda ještě dobrý, je Katka Strutnová. Miluju šumění stromů a zpěv cvrčků při večerní procházce. Vadí mi hlasité motorky, které projíždí městem. Tak doufám, že se na nás všichni motorkáři teďka nebudou zlobit, ale vlastně to je pravda. Ležíš, usínáš a ona tě ta motorka jako probudí, když bydlíš ve městě.
2: No, mě ten zvuk dělá šestiletý dítě furt.
1: A jaká to je značka? Kawasaki nebo...
2: Honda!
1: Roxette Sleeping in My Car, nevíme teda v jaký značce, ale prostě v autáku, no. Tak buďte s námi, jsme Černá Hora, zdravíme východní Čechy. Čau.

0: 21 Pilot, starý hit Dio Černá, Černá hora. Díky, že jste s námi. Možná jste slyšeli, jak tady hrála nějaká písnička v pozadí, tak to si prosím vás, Martina, pouští svoje oblíbené interprety.
1: Ne, já jsem se koukala, kdo byl právě v uplynulých letech hvězdama na Colors.
0: No a ty jsi pouštila Shona Paula, což je prostě tvůj oblíbený zpěvák. A my chceme říct, že 21 Pilots, kteří dohráli právě teď v éteru Černé hory, tak budou právě v České republice už příští týden. Oni to tady, pánové, mají velice rádi, tak se vrací často. Taky tady Swims, Moby, LP a další velký hvězdy světové muziky, no, na Colors. Příští týden to bude nabitý. Já jsem tam osobně dvakrát byl a musím teda doporučit, je to peckový festiák.
1: A užíval jsi hudbu? A jo. Nebo spíš to, tu
0: atmosféru? To mě zajímá. Užíval jsem si, ano, užíval jsem si atmosféru i hudbu.
1: Dobře, tak jo.
0: Hlavně tedy hudbu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše. Od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
10: Hledáte novou pracovní výzvu? Olfinkár v Trutnově hledá nové prodejce vozů Volkswagen, Omoda a Jayco. Staňte se součástí moderní automotiv firmy, která roste a posouvá se dopředu. Pokud vás baví práce s lidmi a svět automobilů, ozvěte se nám. Aktuální nabídku pozic najdete na olfinkar.cz/kariéra. Olfinkar.cz/kariéra.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp.

0: venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
1: Terapie venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Psst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
0: Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak jo, já bych se klidně na tu dovolenou nechal vzít. Co ty, Martino?
1: Jedem.
2: Spolu.
0: Jedete někdo s náma, Martina platí. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Buďte pozorní v Hradci Králové, v ulici Víta Nédlého, směrem do centra, na křižovatce z jižní, bouračka dvou osobáků. Tady je i kratší kolona. Nehoda na Králové Hradecku ve Střezeticích. Tady boural motorkář, tak buďte pozorní. I v tomhle místě trasa ze Svitav na Mohelnici hlásí nehodu u Moravské Třebové, srážka dvou osobních aut, zdržení v koloně. No a na trase z Turnova na Liberec před Jeřmanicemi bouračka osobního auta. I tady je stále zdržení. No, co se to děje dneska na těch cestách? Buďte pozorní, opatrní, nikam nespěchejte a vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90.

0: exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Pepo, co řešíš?
2: Zkratové proudy, jističe, klasika.
1: A dobrý?
2: Jo, ale chtělo by to něco většího.
0: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
2: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.

0: A David Račák, rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila taky takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Trend zájmu o využívání online prostředí roste. Portál Moje daně je toho důkazem. Mezi lidmi je totiž stále oblíbenější, to potvrzují i letošní čísla. Jaká jsou nám řekne mluvčí finanční zprávy Patrik Mandle.
1: Elektronicky bylo podáno 76,66% všech daňových přiznání k daním z příjmů. Fyzické osoby využily elektronické podání v 71% případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř 100%.
0: Portál je oblíbený například pro automatickou kontrolu formálních chyb a návodné formuláře. Evropská komise asi navrhne, aby byl systém obchodování se emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Evropská komise má představit revizi povolenek příští pátek. No a argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty šampionátu se pak stali fotbalisté Švýcarska, kteří v závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře na penalty.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Náchod 20 stupňů, Rychnov 21, Jičín taky 21 stupňů a venku krásně modro, takže to počasí se nám zase hezky vylepšuje, polojasno až jasno. No a bude to pokračovat i v následujících dnech, kdy nás čeká obloha se sluníčkem a teploty budou stoupat.
4: Hit Radio Černá.
5: Pokračuje taky středeční odpoledne s vámi Martina Adamů, Andra Novotný.
3: A další muzika Depeche Mode právě

0: chlupat a příští víkend zase nějaký ty třicítky. Jste na to připravení, co se týče opalování?
1: Já ano.
0: Jako je pravda, že po tom prvním vedru, po té první vlně, už máme pěkně vypálené ponožky, máme vypálené třeba taky hodinky na ruce, kdo běháte.

0: tím křížem chodí. Jo, ono 14 dní už.
1: Ono je pravda, že vždycky jako na zádech to poznáš, no, podle toho, co kdo nosí, no. U mužů je to daleko jednodušší, bych řekl.
0: Aha.
1: Bych řekl. Co? Ale vy cyklisté, protože ty se řadíš mezi cyklisty, tak vy jste vlastně na tom úplně všichni stejně, ne? Máte prostě jako opálený nohy a vršek těla, ale prostředek bílej.
0: No tak když jdeš na koupaliště, tak to poznáš, no. Tam, kdo co dělá.
1: Tam poznáš. Tam to poznáš, no. Poznáš se i takhle další povolání, myslíš?
0: Jako myslíš, že někdo, kdo je fakt jako oblečený?
1: No, tak se dá, ne? Jako poznat takhle.
0: Určitě.

0: Ladíte Hit Radio Černá Hora přesně ve 4:45 odpoledne.
1: My si s vámi dneska přes náš WhatsApp 601-292-464 píšeme, co, jaké zvuky milujete a nesnášíte na létě, jo. Tak přišlo nám toho fakt hodně. Napsala nám třeba posluchačka Ivana, nesnáším zvuk komára v noci, miluju déšť. Mm-hmm. Vlastně na tom jsme se už de facto shodli v té minulý hodině. Eva z Lunchcrowna napsala, miluju ranní zpěv kosáku a šumění lesa, nesnáším komáry, který mi bzučí do ucha.
0: Zatím jich moc nebylo, řekla.
1: No právě,
0: zatím,
1: že jo?
0: Zatím ještě čekáme na komáry.
1: Jako já na ně nečekám teda popravdě, jo. Ale repelent mám v autě, jsem připravený, ale mám pocit, že i ti komáři jsou takový jako překvapení z toho letošního léta v Česku. Najednou z ničeho nic extrém a z extrému, do takový jako chladnějšího počasí, tak...
0: Jako, ale... že jim to moc nepíchá, jako že jsou...
1: Přesně, řekla jsi to úplně trefně. Komáři, ať jste kde jste, zůstaňte si tam a letos nás nepíchejte.
2: Co s načatou středou, tak můžete vyrazit třeba na hory.

0: Černá hora Pec na Černou horu, kde právě dneska zažijete dobrodružství čtyř živlů. Čeká vás zábavná hra, taky úkoly a odměny, které budou bavit dospěláky, ale i děcka. No, doražte kdykoliv během dne právě do ski resortu Černá hora Pec. Hezkou středu.
1: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Zkuste si dát minutku klidu.
5: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
6: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass

0: Líme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
1: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.
10: Thank you.

0: půjčujete peníze známým kamarádům nebo v rodině, anebo to neděláte už z nějakého jako pragmatického důvodu, který prostě se vám ověřil, že není úplně dobrý.
1: A nebo půjčujete si peníze.
0: A nebo tak. Vyšla totiž statistika, že lidé se nejvíce rozhádají kvůli tomu, že jim jako nevrátějí částku od 500 do litra, do 1000 koruny. Že to není kvůli milionům nebo 100 000 a nějaký hádky, soudy a podobně. Ale že prostě, když někomu půjčíš 5 klíště, že ti ho do týdne vrátí a on se pak neozve, že to je ten důvod se s tím člověkem přestat bavit. Tak zamyslete se, stalo se vám to někdy?
1: Kolik máme kamarádů ještě?
0: Já moc kamarádů nemám, ale není to kvůli penězům teda.
1: Ale dlužíš mě litra, jo?
0: Já na ně nemám čas, to je daleko horší, než nemít peníze, podle mě. No tak je zvláštní, že ty lidi se fakt rozhádají kvůli takovýmhle minimálním částkám a daleko větší částky pro ně neznamenají úplně důvod k tomu, aby mezi sebou měli nějaký nešvar.
1: Hele, na velký částky se čeká díl, na malý kratší dobu. Takhle bych to brala, logicky. Takže prostě to chceš potom týdnu mít zpátky v té peněžence, protože zase jdeš pátek do toho baru a potřebuješ tu 500.
0: Mimochodem, ty půjčuješ peníze?
1: Ne.
0: Jako kamarádům? že to je takový nepříjemný?
1: Je to takový, nemám to ráda taky, ale od rodiny třeba jako mám půjčeno něco málo. Ale nebudu to tady rozpitvávat.
0: Ale zase na druhou stranu, když jdeš prostě s někým na kafe na oběd, tak úplně v klidu rád zaplatím a pak si to jako člověk zase s tím člověkem vrátí, nebo nevím, mě to tak přijde.
1: Otočíš to. To se točí, jo. To se točí.
0: Tak jdem na muziku.
1: Jdem, normálně jsme tady začali úplně se šťourat v penězích, viď? I took the long road across the ocean.

0: Tady je Hit Radio Černá Hora, 16.38 a my chystáme další muziku za moment.
1: Za chviličku si dáme třeba Alana Walkera a nebo také skupinu Krištof s Dominik Aláží, takže tahle ta dvojka, která se teďka hodně probírá všude, že Richard Krajčo ji vlastně přizval, že jo, do duetu Dominiku.
0: Tak si dáme za chvilku.
1: Je to kočka a daří se jí, no.
0: Půlnoční hřích v éteru Hit Radio Černá Hora. Buďte s námi a mějte hezkou středu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne. Navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštěvuji

0: Dinosaura. A stáhněte si moji aplikaci Po stopách krytolepse Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Palka u nové paky. Váš Hugo.
1: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
2: Plus krkonošská příroda.
1: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
2: A volný vstup do lázeňského wellness.
1: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
3: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 11. července v Podštejně na Louce pod Hradem. Těšíme se na vás.
2: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
3: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Plánujete Krkonoše na 2 až 4 dny? Pořiďte si EnjoyCard. Otevře vám 3 lanovky, bobovku, dětské parky i stezku korunami stromů. Nově s medvědy. S EnjoyCard plnou zážitku ušetříte až 70% na vstupném. EnjoyCard. Letní Krkonoše bez starostí. Skiresort.cz.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirář.
5: Rybičky. Hrady CZ. 17. a 18. července Hrad Kunětická hora.
6: Migové.
5: Harley.
6: Single X.
5: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
5: 17. a 18. července na Hradě Kunětická hora za podpory Hitrádia Černá hora.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: za 3 minuty 17. středeční hodina. Jste s Hit Rádiem Černá Hora. Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně na Královéhradecku ve Střeseticích, bouračka motorkáře, tady se to ještě chviličku bude došetřovat, jinak nic aktuálně nehlásíte, tak přejeme dobrý dojezd. A vaše dopravní info volejte na 800 1100.
1: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Olfincar hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na olfincar.cz/kariéra.
2: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opočno.cz.
1: Více prostoru, méně starostí a k tomu jedinečná nabídka od Olfin Car. Toyota Corolla TS nabízí spolehlivý hybridní pohon, nízké provozní náklady a bohatý vnitřní prostor. Pouze teď na operativní leasing už od 4 590 korun měsíčně bez DPH. Navštivte nás v Hradci Králové, Pardubicích nebo na olfincar.cz.

0: Zprávy a David Račák. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopů a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podnítilo nelegální trh. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení proto varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
1: Na zpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
0: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Dovoz ojetých osobních aut do Česka v prvním pololetí vzrostl meziročně o 10% na více než 80 tisíc vozů. Jejich průměrné stáří je přes 10 let. Podíl vozidel starších 10 let byl ale téměř 48%. Největší podíl mají vozidla spalující benzín, na druhém místě je nafta. No a šance na české finále Wimbledonu stále žije. Do semifinále grandslamového turnaje se po Karolíně Muchové probojovala i Linda Nosková. Ve dvousetech porazila Belgičanku Mertensovou. O postup do finále jí čeká souboj s Ukrajinkou Martou Kostukovou.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Dneska nádherně venku, teploty u 23 stupňů, ještě teďka i v 17 hodin odpoledne. No a na východě Čech bude tohle slunečné počasí pokračovat i zítra. Zítra 23, jasno a polojasno.
4: Hit Radio Černá Hora. Pokračovat budeme taky my dva, Ondra Novotný, Martina Adamu, zdraví z éteru Černé Hory.
3: Linkin Park a Atomic Kitten už za chvíli. Právě.

0: středu odpoledne ladíte Hit Radio Černá Hora, s vámi Ondra Novotný a Martina Adamů.
1: Pardubický basketbalový tým v té letošní skončené sezóně udělal maximální výsledek a naprosto bombový výsledek pro svůj klub. Nakonec ve finále tedy čestně prohrál s nymburským gigantem, ale pro Pardubice to znamená jediné. Dneska se pro něho poprvé v klubové historii losovala základní skupina Ligy mistrů a v Pardubicích mají velkou takovou jako interní slávu, protože se vylosovali velice atraktivní soupeři. Poletí se do Itálie, do Litvy, ale poletí se taky do Španělska, protože hrát se bude proti španělskému týmu z Malágy, což je, řekněme, tým, který hraje střed španělské nejvyšší soutěže, a to je opravdu velice atraktivní soupeř pro pardubickou Bexu.
0: A co je skvělý, tak se bude hrát samozřejmě i v Pardubicích. A tady vás všechny fanoušky už pardubická Bexa samozřejmě pozve, abyste zaplnili celou Enteria arénu, protože všechny tyhle ty skvělý prestižní utkání evropské soutěže se budou hrát v hokejové hale.
1: To je velká věc. Mm-hmm. Bexa hraje v posledních letech v Enteria aréně hlavně zápasy v rámci charitativní věci, která se opakuje každý rok, ale teď by rádi Pardubice naplnili i arénu v rámci Ligy mistrů. Kompletní informace už brzy na bkpardubice.cz a Hit Radio Černá Hora, jakožto hrdý mediální partner Bexy, samozřejmě u tyhletý obrovský události nebude chybět.
0: Teď už další muzika, tady je Cyril.

0: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
1: No, jízda to zatím není tehle ten týden s tím počasím, ale nebojte, ono se to vrátí, že, Martino?
2: Postupně ano, protože už nás čekají zase takové ty teploty, které si blížejí 30 a příští týden ty 30 zase budou.
1: Takže to jsou teploty, které nezačínají dvojkou, ale trojkou, jestli se nepletu.
2: Za jedna, chytrý kluk.
1: No a znamená to jediné, vrátí se taky letní jízda Hit Rádia Černá Hora, objíždíme vyhlášená východočeská Koupálka. Na některých už jsme byli, ale na některé se teprve chystáme.
2: Určitě, a budete o tom vědět, když nás budete sledovat na našich sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku, Hit Rádio Černá Hora, anebo na webu.
1: Co nás čeká a nemine, jsou třeba Třebechovice, taky Chlumec nad Cedlinou, pojedeme taky ještě do Hradce Králové,
2: a Rozkoš?
1: Když tam už jsme byli, ale zároveň se ještě možná těšíme na jednu zastávku, na Rozkoš, ano. Možná tam budete kempovat a můžete za náma skočit na odpolední zábavu. Kdy se tak stane, jak říkala Martina, tak o tom vás budeme informovat jednak na webu hitradiocernahora.cz, ale taky v éteru Černé Hory. Tak to kontrolujte, vyjedeme třeba už příští týden.
0: Bazén, slunce, skvělé hity a zábavy.

0: Hit Rádio Černá Hora CZ.
1: Tuhle tchyni chceme všichni. Nealkofree tchyni od pivovaru Primátor. Partner letní jízdy. Otevíráme cestu chuti.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám

0: uleví od starostí.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
3: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
2: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
3: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
2: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Konečně budete spát jako na

0: Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Pepo, co řešíš?
2: Zkratové proudy, jističe, klasika.
1: A dobrý?
2: Jo, ale chtělo by to něco většího.
3: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
4: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
5: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
6: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: Muzika Timberland a One Republic na Hit Rádiu Černá Hora před půl šestou. Park na Špici v Pardubicích se od 1. do 9. srpna už po 10. letos přemění na sportovní park, tedy na park, kde si můžete vy a vaše děti vyzkoušet desítky a desítky různých sportů.
1: Je to skvělá událost, ale já o tom mluvím i z osobního důvodu, protože tam jsem samozřejmě součástí toho týmu. Ale co máme jako novinku letos, tak to je ta skvělá apka. To je prostě boží.
0: Ostatně víc nám o ní pověděl manažer sportovního parku v Pardubicích Pavel Stará.
2: Máme aplikaci, kdy daleko rychleji budeme komunikovat s návštěvníky a pro návštěvníky je to služba, ať už jde zaparkovat a podobně. Nadělíme si i nádhernou knihu 10 let sportovního parku. Mě dominantou jsou fotky Tomáše Kobelky, skvělého fotografa. I co se týká klubů, tak máme jich daleko více, jsou nový sporty, třeba golf se vrací, takže jsme rádi, že ten sportovní park neustále organicky roste. A tohle to jsou asi dvě největší dominanty.
0: Bude se ukazovat taky pohár pardubického týmu basketbalistů, protože za druhé místo samozřejmě byli náležitě oceněni. Kluci tam mimochodem z Bexy vlastně budou i v rámci sportovního parku, možná i soupeřit mezi sebou. Ale kdo dorazí, tak je i Lukáš Krpálek. To jméno nemusíme představovat, velký sympaťák. Chlap jak hora, dvoumetrovej.
1: Je obrovský a co jsme ho tam už v minulosti měli, tak teda fakt jako si sportovní park oblíbil. A říkal, že se vrátí, takže je to vidět, že on se opravdu vrátí letos srpnu.
0: No, jestli se nevrátí kvůli někomu konkrétnímu, Martino.
1: Je tam i s manželkou a s dětma, všichni jsou skvělí vždycky.
0: Sportovnípark.cz, my vás zveme a ty herní karty mimochodem rozdáváme v rámci letní jízdy Hit Rádia Černá Hora, takže když nás chytnete někde na koupališti s dětma, tam můžete vyrazit za darmíko. Vůbec nic nemusíte platit.

0: Martina se tuhle písničku vyloženě užívala, ona se jí celou dobu zpívala. Ano, ona, když souhlasí, tak nic neříká.
1: Já mlčím, mlčím souhlas, to je pravda.
0: Tuhle tu chvíli vlastně, když řeknu, že se budeme pomaličku loučit, tak Martina zase nic neřekne, protože je to pravda. Ano, je to skutečně pravda. Budeme ale ještě taky hrát Pitbull a Chris Brown, nebo taky
1: James Blunt a Imagine Dragons. To máme v playlistu do 18. hodiny.
0: Je čas to ukončit. Doufám, že vy s námi nekončíte. Zítra je Černá hora. Buďte i v rámci středečního večera. Těšíme se zase zítra. Ahoj.
1: Čau.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Opočna. Už 16. až 18. července ožije zámek Opočno romantickou komedií se Simonou Stašovou, rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou nebo skvělou Kleopatrou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Milovníci zmrzliny, pozor! V sobotu 11.

0: www.zamek-opocno.cz.
1: Největší nabídka palem, olivovníků a exotiky ve východních Čechách. Máme palmy, olivovníky, exotika. Objevte je ve Staré vodě u Chlumce nad Cidlinou nebo na prodejpalem.cz. Palmy, olivovníky, exotika. prodejpalem.cz. prodejpalem.cz.
2: Pst! Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Hit Radio Černá Hora.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně nám nehlásíte žádnou dopravní nehodu, hlásíte nám ale policejní hlídku, která stojí na konci D11 na sjezdu u Jaroměře a pravděpodobně se tady kontroluje ta snížená rychlost na 80, tak buďte pozorní, ať vás to dneska večer něco nestojí. Vaše dopravní info volejte na 800.
1: Nastartujte kariéru ve světě aut. V Olfin Car hledáme nové kolegy. Volné pozice najdete na olfincar.cz/kariéra.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Milí lidé Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí ACDC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
4: Přijďte pobejt.
5: Trafíte se?
6: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes se schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Spojenci podle prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představuje aktuální vědecké poznatky, komplexní informace a praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen. Až 3/4 z nich nevyhledají pomoc. Na Karlovarském filmovém festivalu dnes tvůrci představili šestidílný televizní seriál Hec. Minisérie České televize je detektivní rodinné drama, které odstartuje požár dřevěného kostela. Pokračuje režisér Michal Samir.
11: Ten příběh je v prvé řadě o policistce, která práskla se svou službou a vrátila se do své rodné vesnice proto, aby ukončila tam prostě ty vztahy, které byly takový nedořešený. A během té noci, kdy tam je, tam v té příhraniční vesnici uprostřed kopců, uprostřed něčeho, schoří starý dřevěný kostel a ráno poté se v něm najde tělo. A co se začne v té vesnici dít potom, to už bohužel prozrazovat nemůžu.
10: Policejní dvojici si zahráli Petra Hřebíčková a Juraj Lloyd. Na obrazovky ČT se seriál Hec dostane na konci října.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: V noci přechodně oblačná obloha, ranní teploty kolem 14 až 9 stupňů. Přes den pak většinou jasno, polojasno, zejména na severovýchodě ještě oblačno a výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů na severu, kolem 21 v tisíci metrech na horách, pak kolem 17 stupňů, no a zůstane větrno. Foukat bude severní vítr a zeslábne až na večer.
13: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině posloucháte Hit Radio Classic. A to znamená, že nás čeká to nejlepší z 80. 90. let a taky z milénia. Tak doufám, že jste na to ready.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pokračuje tenisový Wimbledon. V podstatě, spíš než pokračuje, tak už jde pomalu do finiše. A naše Češky opět ukazují, že jsou prostě nejlepší. Máme hned dvě semifinále. Propojovala se tam už Karolína Muchová, teď už i Linda Nosková. Obrovský úspěch, velká gratulace. Budem držet pěsti, protože mít dvě Češky v semifinále je skvělý. A teď si představte, že by spolu byli i ve finále. Já myslím, že by si to obě dámy zasloužili, tak budeme fandit, držíme pěsti a snad to klapne. Co klapne určitě, to jsou naše další hity. Právě teď Coldplay a jejich Yellow. Tak si to užijte.

Lucie Bílá a Čarodějka. Posloucháte Hit Radio. A konkrétně náš speciál Hit Radio Classic. Každý večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Spousta fantastických hitů a přísahám, že se rozhodně nudit

0: Wanna Be With You jako Fun Factory, k tomu se ale připojí trošku tvrdší záležitost Joan Jett, I Love Rock and Roll, no a nebude chybět ani Elton John.
1: Milí lidé Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
2: Přijďte pobejt.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr dvířkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
7: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
8: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
9: A já vám jako dlužím?
10: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
18: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
19: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
20: Plus krkonošská příroda.
19: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
20: A volný vstup do lázeňského wellness.
19: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
21: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
22: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
23: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
24: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.
25: Check it out, check it out.

Blue a Elton John společně v éteru Hitrádia. Krásný večer. A pokud jste třeba někdy zvažovali, že byste se stěhovali, tak mám jeden asi jako skvělej tip, protože americké město Stockton začne teď vyplácet všem svým 100 obyvatelům, ano, má 100 obyvatel, každý měsíc 11 000 korun. To jim prostě dá, jo, každý měsíc. Jenom za to, že tam ty lidi bydlejí, že tam jsou, což je hrozně hezký, je jim úplně jedno, co si k tomu vydělají, prostě navíc to už je jejich věc, ale těhle 11 000 prostě dostanou. Stockton, to vůbec nezní jako blbý místo k bydlení, co myslíte? No tak jenom, kdybyste hledali nějaký místečko, tak sice je to trochu dál, ale za to příjemný. Další hity právě teď Maxar a Real McCoy, Runaway.

0: Panic Monday a Bangles v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Manic Monday naštěstí daleko, za to víkend se nezadržitelně blíží, tak doufám, že z toho máte radost. No pojďme si středeční večer užít velkolepě, jo? Jako mám tady na to něco, to by mohlo zafungovat. Protože jestli vás tohle nerozveselí, tak už nevím co. Los Lobos a La Bamba, taky Lucie nebo Lumidy už za malou chvilku.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera.

0: Nakupte jednoduše online.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2 plus 1 v Postoloprtech u Loun za 4 miliony 171,5 tisíce. Pole v Šebestěnicích na Kutnohorsku za 5 miliónů 828 900 korun. Další pole v Šebestěnicích za 1 157 400 korun. Sklad v Povrlech u Ústí nad Labem za 1 272 000. A rodinný dům v obci Zátor na Bruntálsku bez koruny za 3 miliony 700 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tý firmě vlastně dluží?
5: Asi 100 tisíc.
4: A ty s tím nic neděláš, jo?
5: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
4: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
5: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
4: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Slunce, voda a skvělá zábava? To je koupaliště Kníže v Děčíně. 69-metrový tobogán, 15-metrová family skluzavka a spousta další zábavy pro celou rodinu. A při nepřízní počasí můžete do Aquacentra. Více na sport.jičín.cz. Koupaliště Kníže, vaše letní destinace.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
11: Hit Radio. Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Krásný večer, 7:00 je tady a my si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Underdog Pro.

Radio. Krásný večer, před námi je další song, který nás vrátí zpátky, konkrétně do roku 84, ale takhle, Never Ending Story, naprosto legendární song, jo. A co je na tom skvělýho, je to, jak se nám tyhle songy vracejí, protože ve třetí sérii Stranger Things, v posledním díle, kdo viděl, tak ví, že Dustin a jeho přítelkyně Susie si tohle navzájem zpívali. No a díky tomu, že se to objevilo právě v téhle sérii velmi slavný, tak se song Never Ending Story naprosto vystřelil. Jeho jenom videoklip vlastně vyskočil o asi 800%, na Spotify dokonce o 825%, což je poměrně hustý na to, že ten song je 50 let starý. Jo. Sám Limahl, který song zpívá, za to vyjádřil vděk Stranger Things, protože je to samozřejmě neskutečný, že jo, když jste něco naspívali před 50 lety a pořád se to vyplatí. No hlavně ten song krásný, Limahl, Never Ending Story,

0: Kdo jiný než John Bon Jovi? Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Ta nejlepší z 80., 90. a milénia. Ano, to si tady společně dáváme každý večer. Doufám, že si to užíváte, protože ty songy jsou prostě neskutečný. Jo, když to poslechnete, tak ano, i dneska vzniká skvělá hudba, ale přece jenom tehdy se to dělalo jinak. Za chvilku nás čeká Samantha Fox, taky Undercover nebo Richard Miller.
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
3: Milí lidé, Červenokostelecký i Přespolní. V sobotu 18. července v přírodním areálu u divadla v Červeném Kostelci konati se bude pivobraní. Více bude 16 pivních značek, mimo jiné Primátor, Beránek i Trautenberg. Vystoupí AC/DC Tribute, Doga, Čechomor a další. Generálním partnerem je firma Labík, průmyslové podlahy. Pivobraní, sobota 18. července, Červený Kostelec.
4: Přijďte pobejt.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Šatou Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Ploty Pardubice.
9: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jeden

0: ty firemní trička.
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Že mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jde z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiál.

Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. Mimochodem, fotbal je jasný, známe čtvrtfinalisty, dobrý, všechno v pohodě. Důležitá věc, prosím vás. Haaland, naprosto skvělý fotbalista, víme, do toho je to dost komický člověk, kdo ho nesleduje, velmi doporučuji, on teď objevil třeba kouzlo TikToku, jo. Pro nás starší to dojde časem vždycky i na Instagram. Je to skvělý týpek, vlastně myslím si, že spoustu lidí hrozně baví, se svojí holkou je od střední školy, hrozně hezký. No a ještě ke všemu je lepší než Beckham. Minimálně teda, co se týče sběru kabelek nebo pánských tašek. A to jsme si dlouho mysleli, že Beckhama v tomhle nikdo nepřekoná, tak pozor. Haaland má sbírku, ve který má jako značky jako Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Goyard. Luxusní značky, pohybuje se to v hodnotách milionů. Jo, to je jako neuvěřitelný. Jako několik milionů za tašky. Já si jenom říkám, že ta jeho holka se musí mít strašně dobře. Třeba i ty tašky i půjčuje. Další hity právě teď. Genesis, Jesus.

0: of Peace. Takže hit rádiem, krásný večer. Samý legendární jména. Je to tak, samý legendární songy, i to je hit rádio klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Doufám, že si to takhle ke středečnímu večeru pěkně užíváte. My v tom budeme totiž samozřejmě pokračovat. Englishman in New York, Sting, už za malou chvilku, k tomu Meatloaf nebo Ronan Keating.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
3: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
4: Plus Krkonošská příroda.
3: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
4: A volný vstup do lázeňského wellness.
3: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
5: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Akvído, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
10: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
11: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
12: Ploty Hradec Králové.
13: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
12: Ploty Hradec Králové.
13: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
12: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
14: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
1: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

21 v éteru Hit Rádia, krásný večer. Amerika teď udělala takový zajímavý krok, který by možná měl zkusit každý. Jo. Vzali časovou kapsli, do ní dali nějaký poklady, zakopali to a vykopou to až za 250 let. Zajímavé je, co tam dali. Dali tam iPhone, tak za 250 let bude asi rozhodně potřebovat aktualizaci. Dali tam kolu ve skleněné lahvi s odkazem, to je jasný, křišťál z novoroční koule na Times Square. To mi třeba přijde hezký, jo, pač křišťál vydrží. Dokument kongresové knihovny a taky tam dali 3D model Lincolnovy ruky. Já teda jako přemýšlím, proč Lincolnovy ruky, jo, proč ne třeba aspoň hlavy, nebo ten klobouk, že jo, Lincolnův tam mohli dát. Ale dobře, je to zajímavé, já přemýšlím, co bychom tam dali my jako Česko, jo, jakože... Dobře, asi Jagrův dres bychom tam mohli dát třeba. Určitě bychom tam dali pivo. Hodně piva, aby jsme si ho za 250 let mohli dát. Přemýšlím, co ještě takovýho. Hokejový puk, no a asi řízek a vepřoknedlo zelo.

0: Rihanna, Rama, Féteru, Hit Rádio. Přeju vám krásný večer. Dáváme se spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Děkuju, že jste u toho. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Za chvilku nás čeká song, který, já myslím, že ho znají úplně všichni, jo. Zároveň já osobně si třeba vybavuju, jak jsme na to vždycky tancovali a skákali na diskotékách, na táboře. Byl to ten poslední song, kterým se to celý uzavíralo. Věřím, že nejsem jediná, kdo tuhle vzpomínku má. Europe už za chvilku, k tomu třeba Enrique Iglesias.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma, stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: To není možný, že to ještě nemáte.
3: Tak my taky čekáme, že jo?
4: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
5: Tak to musí stát na účtárně.
2: To už je po splatnosti.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
8: Ploty Pardubice.
9: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v

0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Zlepši si náladu.

Posloucháte Hitradio, za námi Enrique Iglesias. A taková zajímavost, kdyby vás zajímalo, jaká je druhá nejlajkovanější fotka na celém Instagramu, je to prosím pěkně vajíčko. Jo, normálně obrázek vajíčka, jo, klasickýho stapičího vajíčka. Ta úplně nejvíc nejlajkovanější, ta číslo jedna, to je fotka Messiho, jak drží pohár po triumfu na mistrovství světa v roce 2022. A na druhém místě je vajíčko. Pozor, to vajíčko má 60,4 milionů lajků. Vajíčko. No, tak já jenom, kdybyste patřili mezi ty, co se snaží vymyslet, jak lidi zaujmout, tak očividně stačí prostě vajíčko. Já k tomu posílám další hity, můžete o tom přemýšlet, tohle jsou tu Unlimited.

jsou Pretenders, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, blíží se 9. hodina, užijte si krásný zbytek středečního večera. Docela samozřejmě ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia. A čeká nás třeba tohle. I want to break free. Ano, Queenie, naprostá legenda, k tomu French Affair nebo London Beat. Buďte s námi, mějte se hezky, ahoj!

0: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
1: A to už je jako desátýho. No, tak mi počkej, kámo, ne?
2: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
3: A já vám jako dlužím?
0: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
4: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz. Zet.

0: my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.

Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.